0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na ymm.cz.
4: Jam, to si slízneš.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
8: Biskupský dvůr se každé léto promění v otevřené divadlo. I letos se tu můžete těšit na balet NDB. Uvidíte juniorský soubor a nebude chybět ani Romeo a Julie. Balet, který má v kulisách Petrova své zvláštní kouzlo. Od 14. do 19. července na Biskupském dvoře. Partnerem baléta je Motortek.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bouřky zaměstnaly hasiče po celé republice, nejvíc zásahů bylo včera na Příbramsku. Silné bouřky odpoledne komplikovaly situaci ve středních Čechách. Hasiči vyjížděli k desítkám případů spadlých stromů a čerpání vody. Provoz na dálnici D4 u Příbramy dočasně stěžovala voda, natekla z okolních polí. Situace se však podle hasičů postupně uklidnila. Čeká nás peklo a největší možná výzva, to jsou slova záložníka Michala Sadílka. Závěrečný zápas českých fotbalistů ve skupině mistrovství světa proti domácímu Mexiku označil za mimořádně náročnou zkoušku. Podle 27-letého reprezentanta bude atmosféra na stadionu v Mexico City připomínat peklo a případné vítězství by bylo jedním z nejcennějších výsledků českého týmu na turnaji. A teď už pojďme k nám do regionu.
16: Brno dostane do konce roku 37 naftových autobusů, ty budou pravděpodobně posledními na toto palivo. Podle Evropské unie musí dopravci kupovat jen vozy na elektřinu a jiný alternativní, podle unie, ekologický pohon. To se ale netýká autobusů na plyn ani na bioplyn, proto už musel dopravce některé autobusové elektrobusy, totiž nemá Brno připravenou infrastrukturu. Dnes nás čeká slunečný a velmi teplý den, naměříme až 33 stupňů Celsia a na večer hrozí v Brně a na jihu Moravy přehánky a bouřky. Z Brna Jitka.

0: Balášková.
1: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na GoOut.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ano, je to tak a jsme opět kompletní, posádka komplet. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Nazdar Dave.
3: Ahoj všem.
1: Už jsi nám chyběl, Davide.
3: Chyběl jsem 3 dny, no a zase z toho dělá, no, dobrý, nic, pojďme na to.
1: A zdravím vás, já, krásné ráno. Kdo jste si nás pustil, hity připravený, Tones and I, tak jdeme na to.
0: Hit Radio City Brno,

0: Tímhle jsme odstartovali pondělní snídaní šampionu na Hitrádiu. Dobré ráno. Myslím, že se tady ve studiu i s váma, kdo ladíte, shodneme na jedné zásadní věci, a to je to, že tahle rána jsou vždycky vysvobození, alespoň chvilkový vysvobození před tím aktuálním vedrem. Já jsem ráno jel, 18 stupňů ukazovalo auto, stažený všechny okýnka a jenom to... Jenom to foukalo, jo? Co vy? Jak to přežíváte?
1: No, když by to takhle bylo každý den, nebo respektive celý den, taky si říkám, že už toho je trošku moc, i když ta léta v podstatě teprve začala.
2: Jako zatím se dá dýchat, ale za chvíli to už bude špatný.
0: Jako léto super, jo? Ale tohle už je možná jako moc léto za mě, jo? Já jsem si tady ráno utřel stůl a já jsem se třeba za 5 vteřin zase přilepil, jo? Takže zase to lepka, ale nevím, vy, kdo máte garáž, možná mi budete rozumět, u nás v garáži je nejlíp, ale no 17 jo. stupňů, a říkám si ještě chvíli a hodím si tam normálně matračku. No, takže stěhovačka. No tak jak to vypadá u vás, respektive jak přežíváte tahle vedra, co?
2: Dejte nám vědět, čeká nás minuta šampionů. Chceme po vás vědět, jak se jmenujete, odkud jste a jak jste to šílený horko o víkendu zvládli a strávili.
0: 777-937-777. Vrátíme se k tomu, teď k vám letí Linkin Park na Hitrádiu 607. Hezké ráno. Jo.

0: Jedny z prvních songů pondělní snídaně šampionu na Hitrádiu Linkin Park. Minuta šampionu startuje teď. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, no a jak zvládáte, jak trávíte tohle šílený vedro. Pojďme na to teď.
1: Honza Broumov vedro dává stylem chlazené pivo a bazén a zdraví jakéhosi Míru.
0: Martina Praha, masakr a ta vlhkost v bytě 70%.
1: Šárka Mělník musí mít svých 7 až 8 hodin. Tady asi, jo, píše něco jiného.
0: Nevadí. David Jatler, přípravy na oslavu narozeniny na sobotu. Má děda hasič na rozky a dvojčata pozdravují do rádia.
1: Lenka Kladno celý víkend u větráku.
0: Martina Praha nedělala vůbec nic, jenom posedávali u větráku. S manželem byli od sebe dostatečně daleko, protože i z něj sálalo vedro.
1: Loli Solnice o víkendu byla 4x v bazénu, potom se chladila doma, má klímu.
0: Michal Brno stěhoval kámoše, kdo to naplánoval na 35 stupňů, ten vás opravdu nemá rád.
1: Pavel z Tábora na rybách, ryby nebrali, ale slunce prej, jo.
0: Mně se líbila zpráva od, kdo to napsal, od Martiny z Prahy, jo, že byli od sebe s manželem dostatečně daleko, protože i z něj sálalo vedro. A to je pravda,
1: to je,
0: když se
1: pravda.
0: K tomu někdo a nemusí se ani nalepit, jo, stačí, když je o tebe 5 cm a ono to prostě z něj žene, jo. Hele, milování v tomhle vedru je taky úplně nonsense,
1: jo. No co milování, ale když máš děti, na mě se nalepila 10letá ségra a furt se chtěla jako mazlit a říkám, Emi, jdi, teď ne, promiň, prostě,
0: ah. Ale jako já jsem rád, že jsem to včera přežil, jo. David, taky my jsme se o tom tady bavili, hele, zvládli jsme to, jo, ale to bylo volání divočiny normálně. Je teda, opravdě stačí mrkat jenom proto, abych se spotil v týhle aktuálním nastavení, jo. Tak vy, kdo to máte podobně, tak pojďme si asi popřát, ať to zvládneme, protože tahle vedra nás čekají, Davide. Ty to tam máš odevřený, minimálně do příštího týdne.
2: Zrovna to tady dávám dokupy a není to úplně pozitivní zpráva.
1: Tak nic, tak to nechceme.
0: Ale já bych si přál, aby to El Niño ušlo normálně do... Jo? Hezký rád.

0: Musíme hnedka z kraje téhle písničky říct, že to rozhodně není provokace. Following the Sun na Hit Radio 6 hodin 18 minut. My se před tím sluncem spíš tak jako schováváme teďka.
1: Česká republika se tenhle týden mění opravdu na horkovzdušnou fritézu. My jsme si tady říkali, že přichází krematorium Česko. Máme za sebou opravdu jako nejžavější víkend a taky to vypadá na nejžavější týden v červnu. Dave, kolik má být?
2: Já jsem právě dočetl zprávu o tom, že začátkem týdne se ochladí, tak dneska v maximech jenom 30 stupňů, zatímco příští víkend tady čtu 37.
1: 37 a já čtu pocitově 45. 45 stupňů pocitově?
0: Já si myslím, že to pocitově nesedí, že už to teďka o víkendu bylo tak 60, no.
1: Co vás čeká o víkendu? Jakože při čem budete prožívat tuhletu pocitovou teplotu?
0: Já budu na svatbě.
1: Ty budeš na svatbě?
2: Můj tata slaví 60. narozeniny, tak takže to bude taky veselo.
0: To bude rychlý. Ale člověče, teďka v sobotu na té svatbě, já jsem tam přijel, byl jsem tam třeba, nevím, 5 minut a doma jsem mohl vyždímat košile, jo.
1: No a to tam ale jakoby stojíš, jo, za pultem DJ-ským.
0: No ono, taky musíš to postavit, že jo, a já říkám, no tak to nevím, co tady budu dělat, jo. A hele, pak člověk si dá pivko, hele, a teďka tam chodil, svědek říká, ale teďka jde s tím pivkem a říká, jo, mám první a to nakládá, co? Říkám, strašně.
1: Ty si nestěžuj, mě čeká koncert v sobotu. Hodinu tam skáčeš, zpíváš v této pocitové teplotě a já věřím, že spoustu z vás čeká něco jako hodně pohybového.
0: No, musíš to dělat v takovém jako low power režimu, prostě, jo. Jako když si zapneš režim baterie na telefonu, tak prostě budeš tam muset jenom stát a budeš muset prostě zpívat. Když se někde přednášela nějakou básničku, jo.
1: No, zavedla bych tady v Česku taky si jesty, jako mají různě ve světě, ať to nějak přežijeme tyhle ty horka, no.
0: No, musíme si popřát, jak to zvládneme, no. No tak vy, kdo nás hladíte, už se dneska o počasí bavit nebudeme, museli jsme dodat teda, že o víkendu bude pocitová 45. A myslím si, že to už je na podepsání závěti teda. Strašný. Global DJs, What a Feeling, další parádní muzika za malý moment. A samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sladíte v autě, přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko, šampioni.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
5: Co to je?
4: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
5: Ideální na léto s kámošema!
4: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
5: Tak to beru!
4: Když hry, tak Mironet!
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.

0: korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortech v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
1: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
2: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
3: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Máme tady aktuální info ze Znojemska. Na příjezdu do Tasovic od Načeratic se převrátil kamion. Na místě zasahují záchranné složky a silnice je dočasně uzavřená. Tak pozor na to.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Tohle je Teddy Swims Bad Dreams na Hit Radio. 6 hodin 33 je taky ranní update s naším Davidem. Tak jdeme na to.
1: Ranní update.
2: Král Karel III. Ukáže, kolik odvádí na daních. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní své daňové přiznání. Buckinghamský palác s tím chce zvýšit transparentnost a ukázat veřejnosti, jaké daně král za uplynulý rok zaplatil. Zveřejněné údaje budou zahrnovat příjmy z královského majetku, investic i soukromých panství. Fotbalisté kapverdských ostrovů jsou blízko senzaci. Po Španělsku obrali o body i Uruguay, se kterou ve skupině H remizovali 2-2. Díky tomu stále živí naději na senzační postup. Připomínám, že na Kapverdách žije jen zhruba 600 000 obyvatel. Češi letos nejčastěji vyrazí na jih.

0: Dovolenou u moře plánuje většina Čechů, nejoblíbenějšími cíly jsou letos Itálie a Chorvatsko. Obě země si podle průzkumu vybralo 12% lidí, třetí skončilo Španělsko. Přímořské oblasti celkově lákají 55% Čechů, zároveň ale roste zájem i o dovolené na horách nebo na venkově.
1: To mě zajímalo, co by ty Češi dělali na jihu, tak na jih se jezdilo za teplem, ne? Na dovolenou, nebo?
0: To je fakt, že já se tady schválně kouknul na předpověď v Chorvatsku a tam by mělo být o víkendu ještě o 3 stupně méně než tady u nás. Příjemných 34.
1: My se od letoška vlastně jezdíme k moři ochladivě. A neb objednejte si u nás First Minute zájezd, vaše cestovní kancelář El Niño.
2: Hezké ráno.

0: 6.39, tohle je Cizí zeď, posloucháte Hit Radio, pondělní snídaní šampionu a dámy a pánové, já budu dělat autoškolu.
1: Ale?
0: Autoškolu na loď. Chtěl jsem se vám pochlubit, vám tady ve studiu, a hlavně se zeptat, jestli byste si se mnou pak do té lodě sedli teda.
1: Hele, shodou okolností my se o tom bavíme doma taky už teda 2 roky, ale teďka jsme byli párkrát na lodi. Jasně. A láká nás to hodně, takže možná se do toho taky dáme.
0: No, já jsem se začal učit právě otázky na kapitánský průkaz, aby David pochopil. Hele, je tam 450 otázek, u testu dostaneš 35 otázek a máš na to 30 minut, jo. Tak nevím, ale nebojím se toho tolik, protože když ty otázky, když to neuděláš ten test, tak řidičák na auto ti zůstane. Jo, takže to je v pohodě. Tak si říkám, že byste mi mohli říkat kapitáne.
1: Hele, až to budeš mít, tak klidně.
2: Ještě to nemáš, přesně, nepředbíhej.
0: Neříkej hop, ale ten hlavní důvod je, že silnice jsou plný a vlastně my občas takhle jako zajedeme na nějakou vodu a tam mi to přijde docela v pohodě, jo, ale dobrý, tak se učím a včera jsem se otevřel i dnes a tam na titulní straně, jak jsou řeky, jezera, přehrady narvaný, že každý chce být kapitán, tak si říkám, to tak jako nevím úplně, no, tak...
2: Hlavně, když cestuješ na lodi, tak tě to do jistý míry omezuje, protože třeba do práce se na lodi jet nedá, že jo, když tam zrovna nevede řeka.
0: Jako u baráku nám teče rokytka, ale myslím si, že se pak vlivá do Vltavy a že se sem úplně jako nedostanu, no, takže to auto bude jistý. No tak, vy, kdo nás ladíte na cestách normálně za volantem, za chvíli vám přidáme aktuální dopravu, no a přihodíme i další hity PH Electro a taky Leony. Hezké ránko.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
5: Klikni! Co frčí tohle léto?
6: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
5: Ideální na prázdniny.
6: Doma, venku, na dovče.
5: Beru!
6: Když hry, tak Mironet.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindle X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
9: www.hrady.cz.

0: www.fakulta.cz. Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdarna.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Miluju nový místa se skvělou kávou.
3: Jo, Kapka.
2: Co je Kapka?
3: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
2: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
3: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
3: Předplatné na kávu.cz.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete
7: si. Tisku levně.
8: Náplně hned.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Mezi Tišnovem a Kuřimí za Hradčany havarovala dvě osobní auta a na příjezdu do Tasovic od Načeratic se převrátil kamion. Na místě zasahují záchranné složky a silnice je uzavřená.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: ráno trávíte s Hitrádiem, za to jsme moc rádi. Leony. 6.51.
1: Co je podle vás větší odvaha? Skočit třeba padákem nebo sednout si nahatý na kolo a vydat se na cestu? Za mě je to jasně to kolo, ale stejně teda spoustu lidí se najde, který to mají rádi a udělali to. O víkendu teďka se Londýnem projela fakt tisícovka nahých cyklistů a možná si říkáte, co to je jako za blbost, jo, ale oni protestovali proti závislosti na automobilové dopravě, taky za ekologii a taky za svobodu lidského těla.
0: To se vybrali super víkend teda, jestli tam mají taky takovej hit, jo, tak si představ, jak musela pálit ta srdečka na tom kole, když se na to sedli.
1: Ale já koukala na to video a tam prostě projíždějí ty nahý prťky. To je strašný.
0: Jako, já si myslím, že u vás ženy to docela v klidu, jo? Že to je docela v pohodě, no možná pálí trošku ta sedačka, jo, ale my chlapi to máme teda dost horší, jo. Aby se ti to nechytlo do řetězu, že jo.
1: To je strašný. Ne, ale opravdu jako jeli celkem dálku a opravdu jich bylo přes tisícovku. Jako jsou zvláštní některé protesty, opravdu.
0: Mě by zajímalo, kolik lidí tam bylo opravdu jako těch protestantů, jako by v porovnání třeba s nějakýma
2: exhibicionistama,
0: jo. Že podle mě prostě tady ty nahý protesty jsou o tom, že někdo si řekne, hele, upozorníme na sebe, budeme nahatý, bude se o tom psát, to je super, jo, ale těch lidí je třeba 5% a ten zbytek, hele, máme příležitost, hele, jdem se ukázat, jdem ho ukázat.
1: Ale vůbec, jak musí být silná ta tvoje myšlenka, že jo? Abys to vůbec udělal a sednul na toto kolo a prostě jel.
0: Já bych jel, co vy? Jako v aktuálním nastavení, čím méně oblečení, tím líp. Já bych jel, co David?
2: Při těchto teplotách asi proč.
0: Přesně.
1: Já bych to asi vidět nechtěla, Míšo.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Všude dobře? Domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Jaké pantofle?

0: obuv ví. Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Méně porodů přinese změny v porodnicích. Kvůli dlouhodobě nízké porodnosti se v Česku podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha chystá úprava sítě porodnic. Odborníci doporučují zachovat především zařízení s více než 600 porody ročně. Současně bude zdravotnictví reagovat na stárnutí populace rozšířením kapacit následné péče, kde by do poloviny příštího desetiletí mohlo vzniknout až skoro 10 000 nových lůžek. Česko se v digitalizaci veřejné správy posunulo do evropské špičky. Česká republika si v hodnocení digitálních veřejných služeb výrazně polepšila. V evropském srovnání se posunula ze 14. na 9. místo a se ziskem 87 bodů ze 100 překonala průměr Evropské unie. Největší zlepšení zaznamenalo Česko u služeb pro občany využívající přeshraniční digitální služby. Evropu dál sužují vedra, teploty komplikují dopravu i život. Teploty se na mnoha místech blíží 40 a řada zemí vydala varování před extrémním horkem. Vedra narušují dopravu, zatěžují turistická centra, ovlivňují přírodu i sportovní akce a podle meteorologů budou pokračovat i v následujícím období. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: V červenci vznikne Jihomoravský institut mysli. Kraj si od této organizace slibuje lepší koordinaci péče o duševní zdraví napříč školami, zdravotnictvím, sociálními službami i krizovou pomocí. Potřeba odborné podpory dlouhodobě roste, a to hlavně mezi dětmi a mladými. Jen jihomoravští záchranáři loni evidovali skoro 6 000 výjezdů k pacientům s psychiatrickými diagnózami. Dnes nás v Brně a na jihu Moravy čeká slunečný a velmi teplý den. Teploměr ukáže až 33 stupňů Celsia a na večer hrozí lokální přehánky a bouřky. Z Brna Jitka Valašku.
5: Tanecní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
6: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Krásné ráno.
8: Hezký pondělí vám všem. Snídaně
7: šampionů. Stále jsme tady, my tři na svých místech a jsme moc rádi, že vy jste u rádia. Krásné ránko. Chvíli po 7.
8: Kdo ale už dlouho na svých místech nebude, jsou školáci, protože odstartoval poslední týden školy.
7: No jo, vlastně. Takže teď už ve škole máte, vy kdo nás posloucháte, školáci, pohodu. Tenhle týden už jenom formalitka a v pátek vám začínají.

0: 7.06. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Máte řidičák a mohli bychom ho vidět? Řidičák je totiž dneska už jenom pro bohaté, jo, tahle kartička znamená, že jsme opravdu jako za vodou, jo. Protože co mě o víkendu překvapilo, známá mi vyprávěla o tom, jak její dcera dělá autoškolu a že za to dala 26 tisíc korun. Já říkám, jak jako 26 tisíc korun? Tak jsem zazpomínal na sebe, což je nějakých kolik, 17 let zpátky, je to možný, já jsem dělal řidičák za 8 tisíc. Hradce Králové, ještě ve městě, jo, za 8 tisíc korun v Hradce Králové, tak si říkám, to není možný. Tak jsem tomu něco hledal a opravdu na internetech píšou, že řidičák v dnešní době 20 až 30 tisíc v průměru.
1: Já jsem ho dělal trošku méně dávno než ty, zhruba před 13 lety a pamatuju si, že jsem platil zhruba 12 tisíc korun.
0: Hustý, co to je, Jasmin?
2: Před 8 lety v Praze a bylo to 19 tisíc.
1: Máme tady docela hezký takový jako vývoj. Od 8 až po 19 a teďka 26, tak to už je teda dost.
0: No a mě by zajímalo, my se na to samozřejmě zeptáme i vás, kdo ladíte, tak už můžete přemýšlet, kdy jste dělali řidičák, kolik let to je zpátky a kolik vás to stálo, ale mě k tomu napadá ještě další, a když jsme u těch řidičáků, tak co bylo to největší, ten největší strašák během závěrečných zkoušek, měli jste něco takového?
2: Pro mě to byla autoškola obecně, já jsem tady už jednou vyprávěla, že ten učitel byl šílený, jo. Pořád jenom řval, takže já vůbec nemám hezký vzpomínky. Jako.
0: Ale zase tě naučil řídit.
2: No.
0: Co David, má něco takového, nějakého strašáka?
1: Cyklisti asi. Já jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
0: Aha. Kolik jich padlo, co během?
1: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky, když jsme projížděli během kolem cyklisty, tak řekl: a zvláštní odrůda, kolař. Prostě nebylo jedinkrát, že bychom měli nějakého cyklistu a on by tuhle hlášku nezandal.
0: Chápu. Tak já přidávám něco svýho. Podélný parkování, který teda, nechci se teďka tady jako, takhle, dobře, jdu se pochválit, jo, hele, to mi jde, nejhorší je, když teda parkuju podélně a když třeba je tam nějaká restaurace a zahrádka takhle venku, jo, plná lidí, no tak to nezaparkuju na poprvý, to tam bychom na čtyřikrát, jo, ale my jsme měli taky učitele takovýho jako drsňáka, který nás to fakt naučil, takže to parkování podélný dopadlo, jo, ale samozřejmě závěreční zkoušky a teďka na konci ten komisař. Tak tady zaparkujeme podélně, tady k těm kontejnerům, říkám si, kámo, jako tak ten kontejner na plast jako končí teda, přijel Michal, ale dopadlo to, no tak pojďte nám dát vědět, zazpomínejte vy, za kolik jste dělali řidičák, v jakém to bylo roce a taky můžete klidně připsat, co byl ten největší strašák pro vás právě, ať už během závěreček, nebo během toho kurzu, jo. 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete SMSkou a my k vám posíláme další muziku, tohle je Mark Ember na Hit Radio, hezké ráno.

0: Čtvrt na osm, za minutu posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a my jsme si mezi vámi udělali takovou sondu do historie, aneb kolik stály řidičské průkazy pár let zpátky, jo. Já jsem se tady bavil o tom, že mi o víkendu známá vyprávila o tom, jak její dcera autoškolu, dělá autoškolu a že za to dala nějakých 25 tisíc korun, což mě překvapilo, že to stojí tolik peněz. A tak jsme se ptali vás, za kolik jste dělali řidičák a jak dlouho zpátky to bylo?
1: Tak je tady třeba zpráva, před 12 lety za 9 tisíc korun na maloměstě.
0: Hezký. Dan píše, řidičák v roce 93 mě stál 1200 korun.
1: Týna, dobré ráno, já dělala řidičák před 7 lety v Ostravě za necelých 9 tisíc. Jak vás poslouchám, tak jsem to měla ještě celkem zadarmo.
0: Taky Peťa, já dělala řidičák v roce 2005, stálo mi to 7 tisíc a teď dělal syn řidičák a stál ho 25. To je masakr, to je masakr. Já vlastně se nedivím, že ty lidi jezdí bez papíru. Co stojí tolik peněz?
2: Nebo hromadnou, víš?
0: Přesně.
1: Andy Opava, ahoj, já dělala autoškolu před 23 lety za 6 tisíc korun v Praze a největší strašák, testy, když tam byla otázka s policajtem v křižovatce. Krásné ráno.
0: A to je pravda, to je pravda. Jako jednou jsem zažil křižovatku, takhle tedy řídil policajt a jak se s tím úplně nesetkáváš, tak je to spíš o tom, že koukáš a říkáš si, tak už jako můžu nebo nemůžu, tak a on teďka začne ukazovat, no tak dělej, jo, že to vlastně se to vlastně nemusíme vůbec bát, jo. Taky píše Irena, dobré ráno, řidičák v roce 94, 3600 korun, strašák, přednost zprava a to, když jsem si pletla pravou a levou stranu.
1: Standa píše, já jsem dělal řidičák v roce 95, stál tehdy celou moji výplatu, která byla 4000 korun.
0: To je geniální. Pojďme ještě na hlasovky. Máme tady hlasovky od Lucy, která se mi teďka právě někam ztratila, tím, kolik jste nám poslali hlasovek spoustu, tak vydržte. Jasmin, řešte ještě nějakou zprávu, prosím tě.
1: Ještě nějakou zprávu, no.
2: No tohle je zajímavý, protože když si vezmete, že v 90. letech to stálo 4 tisíce, což byla v podstatě, to stojí skoro 30 tisíc, tak je to vlastně taky skoro celá výplata.
0: Taky.
1: Iveta ještě píše, já jsem při závěrečných zkouškách najela na obrubník, protože jsem se lekla popelářského auta, ale dali mi to naštěstí i tak. Pak tu je třeba a zpráva od Pavla. Před 20 lety auto 4 tisíce a autobus 10 tisíc.
0: Hezký. Děkuju Luci, ona se mi připomněla, takže ta zpráva vyskočila úplně nahoru. Tady. Tak posílám zprávu, píše.
3: Tak ahoj, já jsem dělala řidičák před 10 lety, ale platila jsem nějakých asi necelých 8 tisíc, takže pohoda. A největší strašák bylo to, když mě vyrazili z poslední jízdy a měla jsem z toho fakt trauma a do teďka tý křižovatce se vyhejbám, protože vůbec nechápu, proč mi to neprošlo. Nakonec teda jsem to udělala na podruhý, naštěstí všechno v pohodě a od té doby jezdím úplně bez problémů. Luca.
0: Se líbilo, že říkáš, že se vyhýbá ty křižovatce, že nechápu, proč to neprošlo. No tak jestli tam byla červená, tak tomu docela rozumím.
1: Hele, ale tohle dělám taky. Já někam chodím jako na něco, co je poblíž vlastně místa, kde já jsem dělala závěrečky a já to místo tak nenávidím. Já mám kdykoliv stažený žaludek, fakt to nemám ráda.
0: Jasně, no jak si říká, musíš proti tomu problému, musíš tomu strachu čelit, jo. Musíš tam tudy jezdit, zásadně jenom tam tudy. Tak je hlasovka od Peti tady ještě.
4: Zdravím rádio. Já jsem dělal řidičák letos, stalo mě to 24 500 a největší strašák jsem měl s instruktora, který byl opravdu drsný, ale dělal jsem to. Zdravím, vaše rádio, Petr.
0: A mi to vlastně přijde, že ty jsi říkal, že jsi měla jako taky psa, instruktora, a mi vlastně přijde, že to je tak, jak se říká, lehko, ne těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
1: No, ale to nebyl jeho případ, takhle jsem to měla na základce s učitelem, ale tohle byl psycho už normálně.
0: Když ono vlastně, že jo, těžko na cvičišti a ono pak těžko na bojišti v tom dnešním provozu, tak děkujeme za vaše zprávy a hlasovky. Aspoň víme, zaspomínali jsme vlastně, možná se slzou v oku lehce, kolik ty řidičáky tenkrát stály. Tak pokud vás řidičák čeká třeba dneska závěrečky, tvůj, držíme palce. Teď Krištof a Dominika Aláďa na Hit Rádiu.

Tohle je nová muzika ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Krištof a Dominik Aláďa, půlnoční řích, 7 hodin 22 minut.

0: vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
1: Správně, je tu hudba na Vinicích s Rajvkou.
0: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
1: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicich.cz.
0: Tak na viděnou na hudbě na Vinicích.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.

Radio City Brno. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: I Miss You, Blink 182, posloucháte pondělní Hitrádio. Minuta po půl osmé. S vámi Michal, Jasmin a David. No a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Alergie nemusí být jen rýma. Alergická reakce nezatěžuje jen nos a oči, ale celý organismus. Uvolňování histaminu a dalších látek může vést k únavě, horší regeneraci, podrážděnosti nebo větší citlivosti na stres. Právě proto lidé někdy dlouhodobě vyčerpání nepřisuzují alergii, i když jejich tělo s imunitní reakcí neustále bojuje. Peníze ve vztahu často nejsou problém kvůli částkám, ale kvůli rozdílným představám, když si chce život užívat a oba mají pocit, že ten druhý to dělá špatně. Psychologové tento jev označují jako finanční scénáře, tedy hluboko zakořeněné přesvědčení o penězích. Právě ty mohou být ve vztahu největší rozbuškou. Na Seznamce bychom mohli narazit na draka Malfoje. Herec se po rozchodu s dlouholetou partnerkou vrátil na exkluzivní aplikaci pro celebrity a umělce. Svůj profil aktualizoval o nové fotografie, včetně těch se svými psy.
3: Aplikaci Seznamce pro celebrity?
2: Tak mě překvapilo, že něco takového existuje. Jmenuje se to Raya a dokonce jsem si trošku prošel ten přihlašovací formulář. Abyste se tam dostali, není to úplně jednoduché. Musí vás někdo pozvat, musíte být celebritou třeba na Instagramu a potom už musíte být jenom
0: dopělý. No ty se zase prostě na tom přihlašovacím formuláři dál se nedostaneš.
2: Je to tak, no.
0: Pojďme soutěžit. Před námi výhra, která potěší hlavně rodiče školáků. Celý týden v Rychlé pětce máte možnost vyhrát chytré hodinky Garmin Bounce 2. V hodnotě 7 500 korun. Jsou to něco jako bezpečný telefon na zápěstí, dítě může volat, posílat zprávy a rodiče mají přehled, kde se právě nachází. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Stumbling in Cyril, Hit Radio 736. Rychlá pětka. A jdeme soutěžit. Jak bylo řečeno, celý tento týden u nás máte možnost vyhrát chytré hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun.
1: Značka Garmin patří vlastně mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely jak pro děti, tak taky pro aktivní sportovce, dobrodruhy, profesionály. Takže ať už hledáte první chytrý hodinky pro vašeho školáka a nebo prostě parťáka pro vás na aktivní životní styl, pro sport a podobně, tak tady si vyberete.
0: No a chytré hodinky Garmin Bounce 2 může vyhrát Peťa, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
2: Ráno.
1: Ahoj.
0: Hezké ránko. Ahoj. Ty jsi napsala, že nás posloucháte každé ráno s dcerou Míšou při cestě do školy, a tak se ptám. Míšo, slyšíš mě?
2: Ano, slyším.
0: Ahoj Míšo, hezké ráno. Tak pojďme to zkusit vysoutěžit, jo? Pět otázek.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: To asi bude vědět spíš maminka, ale jaká tekutina se tankuje do auta s označením diesel?
0: Nafta.
3: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Tak holky, jak se jmenuje mládě koně?
2: Libě.
0: Přesně.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje hlavní město Rakouska?
2: Vídeň.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Míšo, budeš vidět, jaké zvíře je známé svými černobílými pruhy?
2: Zebra.
0: Ano, zebra. A pátá, poslední.
1: Jaký nápoj se vyrábí z kávových zrn?
2: Kafe.
1: Jo. Kafe.
0: Míšo, ty jsi neuvěřitelná. Péťo, ty taky samozřejmě. Hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun jsou vaše.
2: Děkujeme, děkujeme.
1: No rádo se stalo.
0: Není zač. Jinak, Míšo, řekni nám posledních kolik, 5 dní školy, těšíš se na vysvědčení, jak to dopadne, jak to vidíš?
1: Jedničky tam je. Co ty bláho, tak za to máš ty hodinky.
0: Míšo, přesně, hele, sami jedničky, hodinky v kapse nebo v kapse na ruce, to je prostě parádní pondělí. Tak Míšo, Péťo, děkujeme za soutěž, mějte se krásně, jeďte opatrně a zase někde ozvěte.
2: My děkujeme, nashledanou.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

a naše těla splynú v jedno. Čo má je potom, že jsou vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď.

0: No tak ne, alebo ano. Tohle jsou No Name 7.42 a pondělní Hitrádio. Krásné ráno vám všem.
1: Zatímco dneska někde vypínají mikrofony, tak my je rozhodně nevypínáme. Dneska má probíhat stávka v České televizi a v Českém rozhlase. My jsme si říkali, jestli se jako nepřidat.
0: No to ne, že?
1: Ale my ne.
0: Tak jak by to vypadalo, kdybychom stávkovali my? No takhle, nedostali bychom zaplaceno a dost pravděpodobně by nám přestala fungovat kartička, si myslím, jo? Ale co jsem četl, tak oni budou stávkovat vlastně, budou v černým, že jo, oblečený do černého. A říkám si, já to teda úplně nesledoval, ale nebudou stávkovat jako venku, protože to by bylo moc příjemný teda na tom sluníčku.
1: To by byla bomba, no nicméně stávka rýdžů.
0: Nicméně, co je zajímavý, tak u nás tady ve studiu to vypadá jako na Sensation White, jo? A nejenom tady u nás, my jsme jako oblečení v bílém, což jako není jako protest proti tomu protestu, ale my jsme potkali na chodbě tady kolegyni z vedlejšího rádia a ona říká, jste taky v bílém, jo? A já říkám, no tak jasně, nepůjdu v černém, ne, když je dneska takový vedro. A ona, tak vy asi stávkovat nebudete. Takže stávkovat nebudem a další skvělý hity vám hrát budeme. Alex Warren, Ordinary, taky Rudimental a Ella R. Na nás se prostě můžete spolehnout. Krásný ráno, šampioni.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz
5: XXL Výprodej v online shop CZ.
6: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
8: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
10: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL Kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL Kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL Kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně na Vídeňské ulici u Lidlu je omezený provoz kvůli havárii vodovodního potrubí. A mezi Rousínovem a Slavkovem u Brna u sjezdu z dálnice D1 došlo ke střetu dodávky s cyklistou. Počítejte s omezením.
1: Jsme v éteru, ale taky v

chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Takhle parádně vám hraje pondělní Hit Radio. Shabuzi Bar Song 7.53. Dobré ráno. Představte si, že jdete jako táta pomoct své malé dceři na toaletu a někdo na vás zavolá policii, jako kdybyste byl největší úchyl v okolí, jo? Tak tohle se stalo. Aktuálně tenhle udavač teď dostal vyhazov z práce, ale pozor, statistiky mluví jasně, 3/4 českých tátů mají regulární strach jít s malou dcerou na toalety.
1: To mi teda přijde extrémní. Ty to máš jak s malou?
0: Já? No tak...
2: S malým.
0: S malým blbý, ale...
2: Chodíš normálně na pánský, ne?
0: No jasně, no, tak tam se, to se otáčím takhle zády, aby na mě nebylo vidět. Ale co se týká teda dcery, jo, když se bavíme teda o dceři, no jako jak já to mám s ní, no tak normálně, když potřebuje, tak jdeme, no, nebo...
1: No a jdete na ženy nebo na pány?
0: Ale člověče, to je takový to, že v tu chvíli není čas zjišťovat, kdo je kdo, jo. Prostě. Jakmile dítě potřebuje, tak někam zalezeš, jo? A vlastně by mě nenapadlo přemýšlet, jestli jako mi to má být hloupý nebo nemá být, prostě to dítě potřebuje na záchod, tak někam vletíš, že jo?
1: A to mi přijde vlastně ideální, já se přiznám, že vůbec nevím, jak je to správně, jestli teda táta tím, že je muž, tak má děti brát na ten dámský záchod nebo na ten pánský.
0: Jakože by nějaký táta jako prasák bral svoji dceru jako záminku, protože by mohl jít na dámskou toaletu, jo?
1: Ne, ale co mi přijde obecně s těma záchodama teda šílený. A zase se mi to stalo o víkendu, že pánský záchod je pro pány, ale...
0: To tak bývá,
1: no. Počkej, ale dámský záchod, to je prostě pro ženy, pro invalidy, pro děti a pro osoby s neurčitým pohlavím. Už jsem tam opravdu viděla takovou figurku, jasně, jako co byla půl na půl. A pak tam nemáme mít fronty, že jo?
0: Ale vlastně to můžeme, mě tak jako dochází, že jak ses mě ptala, kam je správně chodit teda ten chlap s tou dcerou, jestli na pánský nebo na dámský, tak já tomu vlastně už teďka naprosto rozumím. Už tomu rozumím.
1: No. Jo.
0: Ty nebinární záchody, co jsou čím dál víc trendy, tak jsou přesně pro nás, pro táty s dcerama. Jo. A je to.
1: To by bylo super, ale bohužel nebinární jsou součástí dámských. My tam máme všechny a vy jste samostatná jednotka a pak tam nemáte fronty a my jo.
0: Já už jsem se teďka v těch binárních, jak jsem se v tom ztratil, člověče. Já už tomu nějak nerozumím, no. Asi jsem starý.

0: Spotify a všech podcastových platformách. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak, příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zákon má zakázat mobily ve školách, výjimkou budou zdravotní důvody nebo výuka. Žáci mateřských škol, základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií by od září 2027 neměli ve školách používat mobilní telefony ani během přestávek. Pravidla používání mobilů si dnes podle ministerstva školství nastavuje většina škol samostatně prostřednictvím školních řádů. Nový zákon by měl zavést jednotný režim a umožnit školám požadovat, aby žáci telefony během vyučování odkládali na určená místa. Vedra v Česku nekončí, ve druhé polovině týdne teploty opět překročí 35 stupňů. Po krátkém ochlazení na začátku týdne se do Česka vrátí výrazná vedra. Meteorologové zároveň upozorňují na pokračující sucho, protože týden bude podle předpovědi srážkově podprůměrný. O víkendu potom budou teploty opadnout. Češi míří na dovolenou, většina k moři vyrazí autem. Na letní dovolené se letos chystají vyrazit 100 000 Čechů. Podle odhadů dopravních odborníků zamíří více než milion lidí k moři, především do Chorvatska, Itálie nebo Polska. Mnozí z nich pojedou autem či karavanem, přičemž při cestě přes jednotlivé státy musí počítat s odlišnými pravidly silničního provozu, například u tolerance alkoholu za volantem. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Brno dostane do konce roku 37 naftových autobusů. Ty budou pravděpodobně posledními na toto palivo. Podle Evropské unie musí dopravci kupovat jen vozy na elektřinu a jiný alternativní podle unie ekologický pohon. To se ale netýká autobusů na plyn ani na bioplyn. Proto už musel dopravce některé autobusové linky omezit. Třeba na elektrobusy totiž nemá Brno připravenou infrastrukturu. Dnes nás čeká slunečný a velmi teplý den, naměříme až 33 stupňů Celsia a na večer hrozí v Brně a na jihu Moravy přehánky a bouřky. Z Brna Jitka Valášková.
8: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
11: Jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.

0: Klárou, hezké ráno.
1: Krásný ráno. Snídaně šampionů. Titulek pro dnešní den, jo. Horko vás může zabít až na 27 způsobů. Selhání srdce, selhání ledvin, přímé přehřátí organismu, dehydratace mozkové mrtvice, poruchy krevního oběhu, poruchy dýchání, zhoršení chronických nemocí, kolaps vyčerpání horkem a tak dál, 27 způsobů.
0: Co zčetla? 10 z 10. Mám teď o víkendu 40 stupňů, pocitová asi 60, tak to bude finito, normální exitus. Tak pojďme si popřát, ať to všechno přežijeme. A k tomu dopomáhají další parádní muzika, Skript a Will.i.am. Tak pojďme na to, šampioně, hezké ráno. Hit Radio City Brno.

0: Takhle skvěle vám hraje pondělní Hit Radio Script a Vilajem 7 minut po 8. Hezké ránko. Taky máte ten blbej pocit, že když si v neděli po obědě lehnete na gauč a pustíte si třeba nějaký film, tak v hlavě tak nějak podvědomě slyšíte hlas svých rodičů, že byste měli jít něco dělat?
1: Zrovna tenhle ten víkend jsme to s rodičema řešili, aha, že oni vůbec neumějí odpočívat a já kvůli tomu mám výčitky teď.
0: No, tvoji rodiče ale nespadají do generace mileniálů, protože 70% mileniálů, což je 30 až 40 let, tak mají problém s odpočíváním, aniž by se u toho cítili provinile. Jo? Mm-hmm. Což já teda spadám do mileniálů a tenhle problém jako absolutně nemám.
1: Teda
0: jako.
1: Nemáš.
2: Já taky tenhle problém nemám, ale je fakt, že když mi třeba zavolá taťka, zeptá se, co dělám a já řeknu přesně nic, mm-hmm, tak je úplně jako zaskočený, fakt? Že jako nic nedělám.
0: Jo, jakože se jako urazí, jakože si dovolila jako nic nedělat.
2: No, de facto.
0: Nedělat. A víš, že třeba existuje taková rada přátelská, jako režim nerušit na telefonu a neprůstřelný režim. Já ti pak ukážu, jak to nastavit. To nedovolá se ti nikdo a to se relaxuje, člověče. Blbý je, když to zapomeneš a třeba přes den usneš a začnou ti třeba vibrovat hodinky, no tak to tě člověk vytrhne z toho, probudí tě a teďka prostě co děláš a ty prostě se smalou teďka. Tak by nás zajímalo, jestli teda to je pravda nebo není, jo, tak nemusíte se přidávat jenom vy, mileniálové, ale úplně všichni, kdo nás posloucháte, jestli umíte odpočívat, co je pro vás ten největší relax, jestli si umíte odpočnout.
2: Takže vlastně dvě otázky. Umíte to a případně jak to děláte?
0: Na dvě otázky jsem se ptal. No tak vidíte to, tak dvě otázky, no. Tak pojďte nám napsat na 777-937-777. Nahrajte nám to klidně jako hlasovku, rádi to pustíme. A co vám pustíme teď? Moc rádi. Jsou další parádní hity. Tohle by vás mohlo v pondělí ráno bavit. Kamrat, Be Mine na Hit Rádiu. Hezké ránko.

0: šampionů.
1: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Hit Radio.
2: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
3: Byl

0: Taky tenhle song milujete, no tak toto máte úplně stejně jako tady náš David. Mirai, Summer Love, 8 hodin, 14 minut. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Bavili jsme se tady o tom, že mileniálové, že většina lidí ve věku okolo 30 až 40 let trpí syndromem, kdy nedokážou jen tak čumět do blba, prostě neumí odpočívat.
1: Chtěli jsme na to vaše reakce, jestli vy to vlastně umíte a případně jakým způsobem. Tak Michal píše ohledně toho režimu nerušit, o kterém se náš Michal tady zmiňoval, že si ho dá, pak ho nikdo nemůže prudit. Tak ten říká, když zavolá v režimu nerušit někdo vícekrát, třeba pětkrát, tak to iPhone pustí i přes nerušit.
0: Musí se jít do nastavení, jo, konkrétně přes nastavení, a je tady povolit opakované hovory. A tam ono to je defaultně jako zamáčky, jakože ano, ale ty když to vycvakneš, tak se ti nikdo nedovolá, i kdyby to zkoušel třeba stokrát, jo, takže doporučuju, možná se vám teďka změnil život, vy kdo posloucháte. Opravdu to jde nastavit, že totálně ticho, jo. Tak co teda ještě Michal dopsal, já bych jinak odpočíval hrozně rád, ale vždycky, když začnu odpočívat, tak mě napadne nějaký bezvadný nápad, co by se dalo udělat nebo vylepšit. A pak to dopadne tak, že to dodělávám ještě několik dní, takže ano, jsem mileniál jak fík.
1: Žárka píše, ahoj, jsem workoholik, neumím odpočívat ani na dovolené, vždy si něco najdu na práci. Zjistila jsem, že čím díl odpočívám, tak mě bolí tělo, pokud makám, tak si nic neuvědomuju a pak padnu únavou, když lenoším a tak zjišťuju, co všem mě bolí.
0: Hele, nevím, jestli to máte taky tak, ať už vy tady ve studiu nebo vy, kdo posloucháte, ale... Co mám osobně, že když jedu někam na dovolenou, tak první 2-3 dny absolutně nedokážu vypnout hlavu a furt přemýšlím, že a co když někdo zavolá? A tohle bude potřeba udělat a tohle, tohle. A ten čtvrtý den už zapínám ten režim nerušit.
2: A pátý jdeš domů.
0: No a přesně, pátý jdeš domů a říkáš si, no tak to mělo to smysl jako vůbec.
1: První 2 dny dobrý, já jsem takhle byla na dovolený nejdelší v životě zatím na 20 dní a 18 dní jsem myslela na rádio. Takže 2 dny dobrý.
0: Takhle, kolik je? 8:15, naši šéfové jedou v autech, poslouchaj, takže super, to se povedlo, Jasmin.
1: Pak píše David z Brna, ránko týmy, odpočívat umím, ale je fakt, že si po každý přijdu trochu provinila, že bych radši mohl něco dělat, ale i když mám už všechno hotový. Následky dřívějšího bydlení u babičky generálky, ta byla po každý rozhozená, když jsem měl všechno hotový, odpočíval jsem a ona, no tak jestli máš všechno hotový, tak si snad najdeš jinou práci, ne? To je fakt.
0: Přesně. No tak, jestli umíte nebo neumíte proložit víkend, tak to je samozřejmě na vás. My budeme rádi, když zůstanete tady s námi a užijete si další parádní muziku. David Guetta a Sia, co na to říkáte? She Wolf? Dobře, tak jdeme na to. Hezké ránko.

0: Tak snad i tímhle jsme vám padli do noty. David Guetta a Sia na Hit Radio. Co by vás mohlo bavit za malou chvíli? Samozřejmě další parádní muzika. Imagine Dragons, Sharks, no a stavíme se i na cestách, poradíme vám, kde to stojí, jak to v pondělí ráno jezdí, bude doprava. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
9: Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Mňam, to je dobrý.
13: To je jam.
12: Jam?
13: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
12: Tak to si slíznu.
13: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
12: Najdeš ji na ymm.cz.
13: Jam, to si slízneš.
14: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
15: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Brně v ulici Černopolní havarovala dvě auta u křížení s ulicí Trávníky a mezi Rousínovem a Slavkovem u Brna u sjezdu z dálnice D1 došlo ke střetu dodávky s cyklistou. Počítejte s omezením.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: tohle milujeme. Taylor Swift na Hit Radio. 8.31. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté Kapverdských ostrovů jsou blízko senzaci. Po Španělsku obrali o body i Uruguay, se kterou ve skupině H remizovali 2-2. Díky tomu stále živí naději na senzační postup. Připomínám, že na Kapverdách žije jen zhruba 600 tisíc lidí. Arménie chystá největší sochu Ježíše na světě. U Jerevanu má vyrůst 100 metrů vysoká bílá socha, která má podle investora přilákat miliony turistů ročně. Projekt financuje arménský oligarcha, nikoliv církev, která se proti stavbě postavila. Kritici upozorňují na kontroverzní spojení náboženského symbolu se soukromým projektem. Teploty přes 30 stupňů a teplé noci zatěžují organismus. Nejvíce ohroženi jsou seniori, malé děti nebo chronicky nemocní. Státní zdravotní ústav doporučuje dostatek tekutin, lehké oblečení, pokrývku hlavy a omezení pobytu na přímém slunci.
0: No je to síla.
3: Taky omezení pobytu v autech, že jo?
0: Je to síla.
2: Je to všechno otázka úhlu pohledu. Vemte si, já jsem se teďka schválně koukal, jaký bude dneska počasí a vyskočilo tady na mě předpověď v Las Vegas, americké Nevadě. V úterý 32 stupňů, takže kam se na to hrabe naše třicítka?
0: Vlastně, no tak když se podíváš třeba na tady ty dovolenkové destinace, že jo, tak ty říkáš jako úhel pohledu, jo? Já teda, Davide, ať se na to dívám ze všech stran, tak mi k těm teplotám tak nějak chybí jako moře, dovolená.
2: To v Nevadě taky nemají.
0: Studený drink to v ruce, to je jedno, ale je tam jiný podnebí, asi tam na Dovče. Tady v tom pracovat, co to je? DJ Bobo, Love is all around, tohle to je. To je perfektní devadesátka, která vás zabaví teď. Chvíli po 8:30 na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampion.

0: My se strašně omlouváme za tenhle song. Nemá to být provokace. Činasky venku je na nule. Posloucháte Hit Radio 8.41.
1: No, na nule. Vzpomeňte si na ty časy a zarýte si je do paměti, kdy na nule opravdu bylo, když Česko mělo čtveroročních období a když jsme stavěli sněhuláky, protože možná jednou nebudou. A třeba naše děti, to nejspíš už zažijou, že prý u nás bude za 45 let průměrně o 2,5 stupně tepleji než dneska. A dokonce podle odborníků se Česko opravdu přesouvá do subtropů.
0: Za 45 let, jo? Tak myslím si, že mě už tohle možná trápit úplně nebude.
1: Já si myslím, že mě taky ne, no.
0: Takhle, jaká vlastně bude výhoda, že třeba nebude zima tady v České republice, tak napadá mě, že ušetříme za kapalinu do ostřikovačů, za zimní směs, to je jako drahý, to víme, jo. Přezování auta odpadne. Taky nebude muset chodit nabalený, protože pak máš na sobě 3-4 vrstvy a nevíš co na sebe, ale jedny kratě si na celý rok, pohoda. Prostě,
1: ušetříte pohoda. Na zimních bundách.
0: Pohoda. A já si říkám, že jsme měli dotáhnout ten Milošův plán, ten vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. Technicky vzato, kdyby se to spojilo, tak bychom tady vlastně v Česku měli moře. Jo, hele, ta příprava tam byla, nedopadlo to bohužel. Tak dámy a pánové, hodně pijte, zvládněte dnešek, nebojte, my v tom jsme s váma. A o tomhle šíleném počasí si myslíme ty úplně nejhorší věci stejně, který máte v hlavě vy. Nebojte. Miles Smith, Nice to Meet You, další parádní muzika pro vás a Coldplay z Beyoncé, to všechno za moment. Tady na Hit Radio, dobré ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Mňam, to je dobrý.
4: To je jam.
3: Jam?
4: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
3: Tak to si slíznu.
4: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jam, to si slízneš.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to má
6: podařit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mira,
7: Rybičky,
6: Migové,
7: jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival,
10: to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
11: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
12: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
13: Tak sáhni pro mobil.
14: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
12: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
14: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
12: Více na předplatnenakavu.cz.
15: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Hit Radio, Hit Radio.
16: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: i v pondělí ráno zní fantasticky Coldplay a Beyoncé. Hymn for the Weekend na Hit Radio v 8.53.
1: Byl jste někdy někdo na vodě? Já věřím, že spousta z vás určitě jo, a že mi dáte za pravdu, že tam vznikají ty nejlepší historky, jo. Ať už jde o převrácenou kahnoj, nebo začne strašně lejt, teďka stan, že jo, na špatném místě, nebo kámoš, který se vylije a skončí ve vodě totálně. Nicméně společně s Hitrádiem a Forkempingem hledáme vaše nejvtipnější, nejdobrodružnější nebo prostě nejspackanější vzpomínky na dovolenou na vodě. Takže vy nám můžete svůj příběh na hitradio.cz napsat a v pátek vybereme ten nejlepší.
0: Opět v pátek, no a autor vítězného příběhu získá poukaz na nákup produktů značky Helle Hansen v hodnotě 7000 korun. Tak schválně, jaká vodácká katastrofa, trapas nebo dobrodružství se staly právě vám? Máme tady inspirativní příběh třeba od Anet. Ahoj, jedna z mých nejlepších vzpomínek na vodu je z dětství, kdy jsme s rodinou jezdili stanovat, seděli večer u ohně a hráli karty. Jednou nás v noci překvapila obrovská bouřka a ráno přišel ještě větší zážitek. Segra si obula boty, ve kterých přes noc přespali slimáci. Já to úplně cítím.
1: Ne.
0: Začala panikařit a my se mohli potrhat smíchy. Dodnes si kvůli tomu vždycky kontroluju boty, než vylezu ze stanu.
1: A tak to je odporný samozřejmě, nicméně může jí to zajistit výhru, kdo ví. Takže pokud i vy máte nějaký šílený příběhy z vody, tak utíkejte na web Hitrádia, kde najdete i podrobnější informace a můžete nám svůj příběh z vody napsat.
0: Klouzalo to. A pěkně k vám vklouzne i další hit. To je vlastně poslední song pondělní snídaně. Katy Perry, Hot and Cold.

0: pokud jo, tak spíš hot and hot aktuálně. Posloucháte Hit Radio, tohle je Katy Perry v 8.57 a jak bylo řečeno, poslední song pondělní snídaně.
1: Uslyšíme se zase zítra od 6 do 9 tady na Hit Radio, tak doufáme, že budete s náma a dávejte na sebe pozor v těch bedrech.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
0: Jak říká Jasmin, dávejte na sebe pozor, neupečte se, hodně pijte a zítra ráno v 6.00.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, čau.
3: Já můžu slova Michala a Jasmin jenom potvrdit. Už teď je tam hic jako blázen a samozřejmě i vy řidiči na celém Jihomoravském kraji to budete mít o něco komplikovanější. Krásné dobré ráno vám od mikrofonu Hit Radia City Brno přeje Ondra Blaho a jdeme rovnou na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. No a začneme kde jinde než v Brně. Černopolní ulice u křížení s ulicí Trávníky, které se srazila dvě osobní auta, místo je průjezdné s opatrností. Další problémy jsou na Blanensku, v Rajci Jestřebí, v Jurkově ulici u Kruháče. Tady jsou v sobě také dva osobáky, na místě zasahují záchranné složky a doprava tady zpomaluje. Na příjezdu do Brna, na Kruháči objezdu v Popůvkách ve směru od Rosic, tady havarovalo osobní auto s nákladním, počítejte s omezením provozu i s kratší kolonou. No a přidám ještě trasu z Nového Města na Moravě na Tišnov v Kalech. Havarovalo osobní auto s autobusem. Místo je průjezdné Kyvadlově jedním pruhem, kolony se tady zatím netvoří. A ještě přidám Znojem Hluboké Mašůvky, Ťukanec dvou osobáků a Moravský Krumlov, Znojemská ulice u křižovatky s Husovou, tady havarovalo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
12: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko má za sebou třetí supertropický den v řadě. Už po třetí včera na některém místě u nás překročily teploty 35 stupňů. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde padlo několik rekordů. Zatímco v minulosti byly supertropické dny vzácné, v posledních letech se objevují stále častěji. A konce veder se jen tak nedočkáme. Po horkém závěru minulého týdne čeká Česko další porce nadprůměrně teplého počasí. I když start týdne přinese mírné ochlazení, ve druhé půlce týdne se vedra opět naplno rozvinou. Na konci týdne může být 35 stupňů. Česká národní banka po 4 letech zvýšila základní úrokovou sazbu. Neznamená to ale zdražení hypoték ani začátek nového kola výrazného růstu úroků. Co dalšího můžeme očekávat, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
13: Na druhou stranu to znamená, že lidé se příliš nemohou nadít v letošním roce, ale možná ani v příštím citelnějšího zlevnění hypoték, snížení hypotečních sazeb a podnikatelé musí počítat s tím, že ani firemní úvěry příliš nezlevní.
12: Další vývoj bude záviset především na růstu inflace.
2: Fotbalový servis.
12: Zázrak na fotbalovém mistrovství světa pokračuje. Hráči Kapverd remizovali ve skupině s Uruguayí 2-2 a po bezbrankové remíze se Španělskem v prvním kole obrali o body dalšího favorita, čím si udrželi reálnou naději na senzační postup ze skupiny. Češi se mezitím už v plné sestavě připravují na závěrečný zápas se skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Duel Česko-Mexiko se odehraje v noci ze středy na čtvrtek.
3: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
8: No a ještě k sobě přidám ještě nějakou tu předpověď počasí. Aktuální teploty nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě okolo 26 stupňů. Odpolední maxima přes 30 a hlavně dneska může přijít i nějaká ta bouřka, tak s tím počítejme. No a od zítřka dál zase to samé, na co jsme zvyklí z posledních dnů. Teploty nad 30 stupni, jasno, maximálně skoro jasno.
2: Hit Radio City Brno.
3: Rozjasníme taky playlist Hit Radio City Brno teď po 9. hodině raní. Pink, Nico Santos a zazní i Avicii.

9. hodinu dopolední jsme na Hit Radio City Brno odstartovali skvěle. S Pink, Nico Santosem a hezky zvesela i s DJ Mavičím a jeho The Nights. No a pokračovat budeme opět pozitivně, jak je naším dobrým zvykem, protože první zpráva vám má vykouzlit úsměv na tváři, má vás potěšit, má vás inspirovat a nejinak tomu bude také dneska. Přátelé, to, že svět sociálních sítí, a možná se mnou budete souhlasit, je plný falše, je plný nahoty a je plný prostě neúplně pěkných věcí, hlavně věcí, které kazí morálku, tak já vám řeknu o jednom polském streamerovi a influencerovi, který dává jasný vzkaz všem ostatním, jakým směrem by se sociální sítě mohly ubírat dál. Influencer totiž vybral na 9denním live streamu ve Varšavě. V přepočtu rekordních 1,43 miliardy korun. Tato částka poputuje na pomoc dětem s rakovinou. Jedná se o influencera Piotra Hankeho, známého jako Ledvou Gang. Podpořili ho hudebníci, celebrity i sportovní hvězdy, včetně šestinásobné grandslamové vítězky tenisky Svjatkové, útočníka Barcelony Roberta Lewandowského. Známé osobnosti přispívali finančními dary a dávali předměty do aukcí a některé z nich si ze solidarity k dětem oholili vlasy. Přátelé, přes 250 milionů zlotých, skoro 1,5 miliardy korun. Já si myslím, že kdyby tímto směrem a dávali content i čeští influenceři a takzvaní digitální tvůrci, myslím si, že svět by mohl být zase brzo v pořádku.

Tohle je pecka, kterou v pondělí ráno chcete prostě slyšet. Bob Sinclair, Love Generation. A dnešní dopo jsme odstartovali informací o síle sociálních sítí a polském influencerovi, který během 9denního livestreamu vybral na děti s rakovinou skoro 1,5 miliardy korun. Věřím, že i Instagram Hit Radio City Brno bude mít brzo takovou sílu. No, můžete nám s tím pomoct třeba tím, že kdo nás ještě nesleduje, může to napravit a mimo jiné uvidíme.

0: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
1: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
0: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
1: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
0: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mira.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
5: To jsou hrady. www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Miluju nový místa se skvělou kávou.
15: Jo, Kapka.
14: Co je Kapka?
15: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
14: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
15: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
14: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
15: Předplatné na kávu.cz.
0: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
17: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Tři minutky po půl desáté v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno, Loreen a Euphoria. Já jsem v takové drobné euforii z výsledků jednoho dotazníku, který se jmenuje Jak se máš, Brno, a který ukázal krásný výsledek. Přátelé, Brno si jeho obyvatelé zjevně oblíbili víc, než by mnozí čekali. Protože tento dotazník ukázal, že většina lidí by život ve městě doporučila dál. Studenty považuje za přínos a místním nemocnicím důvěřuje. A kdyby se navíc museli odstěhovat, tak by skoro nikdo nezamířil do Prahy. Já úplně nechci zase rozpoutávat ten věčný býv mezi Brnem a Prahou, ale když si několikanásobně víc lidí vybere radši Olomouc, Vídeň anebo nějakou malou dědinku na jihu Moravy, tak to asi o něčem svědčí. Ne, že by Brno bylo ideální. Je to Brno, takže nikdy úplně ideální nebude. Na druhou stranu to opět potvrzuje, že Brno je skutečně jedním z nejkrásnějších míst a měst v České republice pro život. A věřím, že to taky zůstane.

0: Benson Boone v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. Blíží se 9:45 a taky celá. Budeme chystat aktuální zprávy, včetně toho nejlepšího dopravního servisu. A nezapomeňte, že i v tomto týdnu můžete za hlasovku na naše nové WhatsAppové číslo vyhrát 2000 korun.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia City Brno. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Jižní Moravy? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City Brno, tvůj parťák na silnicích Jižní Moravy.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
7: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
12: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
1: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rockstará záležitost. Od Eda Sheerana ukončila 9. hodinu dopolední a teď jdeme na nejlepší dopravní servise z Brna a okolí, kde si dávat pozor. Začneme na D1, to je aktuální ve směru od Prahy na Brno. Na 188. kilometru překáží poruchané vozidlo, tak tam dávejte pozor. Další problémy jsou na trase z Nového Města na Moravě na Tišnov, konkrétně v Kalech. Tady havarovalo osobní auto s autobusem, místo je průjezdné kivadlově jedním pruhem. No a vydáme se ještě za 3 nehodami na Znojemsko. Hluboké Mašůvky, 2 osobáky v sobě, Moravský Krumlov, Znojemská ulice u křižovatky s Husovou. Tady je osobní auto ve sloupu veřejného osvětlení, místo nehody je průjezdné bez zdržení a ještě na výjezdu z Jiřic u Miroslavy. Ve směru na Litobratřice tady komplikuje provoz dopravní nehoda. Místo je průjezdné kivadlově jedním pruhem, tak jezděte opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848. A právě za vaše dopravní info můžete v tomto týdnu naposledy vyhrávat 2000 korun.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází, buď u toho. Co je domo, to se počítá.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
5: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
6: On air.
1: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Vyřešit několikaměsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit i přes nesouhlas vládních motoristů, premiér Andrej Babiš slíbil po čtvrtečním setkání ministrů obrany Aliance. Léto láká k vodě a mnoho lidí vyráží za osvěžením k rybníkům, jezerům i koupalištím. Právě během horkých dnů je ale důležité myslet na bezpečnost. To potvrzuje i předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan.
8: Základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku, jakoby se přehřejí. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí, kdy dojde k tomu rychlému schlazení a pokud má někdo nějaké zdravotní problémy, můžou se v té vodě velice rychle objevit.
7: Podle Vičana je také zásadní nepít před a při koupání alkohol. Lékaři v Německu naměřili ženě 5,25 promile alkoholu v krvi. Opilou našli policisté v sobotu ráno v příkopu ve spolkové zemi Dolní Sasko. Hlídce tvrdila, že se vrací domů z koupaliště. V nemocnici pak její hodnota alkoholu vyvolala šok ošetřujících. Už 4 promile se totiž často označují jako smrtící. Dnes bude během grémia Ligové fotbalové asociace rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou tři utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila. Ale slezský klub se proti verdiktu odvolal.
0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz. Dokonalé počasí panuje nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě. Aktuálně měříme okolo 26-27 stupňů a odpolední maxima půjdou ještě o 3 stupně výš. No a s nimi by měly přijít také odpolední přehánky a možná i bouřky. Každopádně od zítřka po zbytek tohoto týdne to vypadá na opravdu tropické teploty okolo 33 stupňů a jasno nebo skoro jasno.
6: Hit Radio City Brno.
0: Damiano David, LP a samozřejmě Ego a Robert Burian. Ti od odstartují 10. hodinu dopolední.

Damiano David, 12 minut po 10. hodině dopolední na Hit Radio City Brno a my se teď společně podíváme do Provazníkovy ulice, protože možná jste si toho všimli, možná taky ne, ale pozor, nově tady funguje vyhrazený pruh pro trolejbusy, taxíky a cyklisty. Město ho zřídilo na žádost dopravního podniku potom, co po otevření blízké části velkého městského okruhu v lokalitě výrazně ubylo aut a podle radnice má opatření zlepšit plynulost i bezpečnost provozu. Já nevím, jestli už jste to zaznamenali, ale je pravda, že okolí Provazníkovy ulice je mnohem průjezdnější, než bývalo doposud a myslím si, že pro všechny, kteří jezdí tágem, jezdí na kole a nebo právě využívají městskou hromadnou dopravu, tak je určitě lepší, že se nečeká a nestojí v koloně mezi ostatními auty, ale že mají tyto dopravní prostředky svůj special dopravní pruh. Možná by mě zajímalo, jestli byste takhle z hlavy vydolovali ještě nějaké místo, kde by se to dalo takhle rozdělit a kdybyste to ocenili. Nejenom jako řidiči aut, ale také jako účastníci provozu, ať už na tom kole, anebo když využíváte městskou hromadnou dopravu. Klidně se ozvěte na naše nové WhatsAppové číslo 720 890 848, protože plynulost dopravy po Brně, to je pořád aktuální téma.

0: A myslím si, že jste na tom úplně stejně jako já, že s blížící se 10:30 a 11:00 začíná kručet v břichu a jde na vás hlad. A možná právě z toho důvodu jsme do těchto chvil vložili, tedy co se týče programu Hit Rádia City Brno, soutěž Nevaříme, posloucháme, o 500 korunové poukázky do restaurace zdarma. Nejinak tomu bude taky dneska, takže vy, kteří jste registrovaní na našem webu, dávejte bacha, protože třeba zavolám právě vám.
1: Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdárna.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
6: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Hit

0: na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu City Brno.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Tak se nám po víkendové pauzičce vrátila do vysílání Hit Radio City Brno soutěž Nevaříme, posloucháme. V ní můžete vyhrát 500 korunovou poukázku do kavárny nebo bystra, chcete-li, s názvem No Feed, kterou najdete nahoře na žlutém kopci na Vaňkově náměstí. A protože v pátek vyhrála Gábina, budu genderově vyvážený a dneska zavolám Jirkovi. Jirka má za úkol, tak jako všichni ostatní, zvednout telefon a jako první slova říct Nevaříme, posloucháme. Teprve potom se můžeme o nějaké výhře bavit.
2: Nevaříme, posloucháme.
1: Dobře. Moc dobře, Jirko. Jirka byl připraven. Tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno. Ahoj, Jirko, zdravím tě.
2: Ahoj, ahoj, taky zdravím.
1: Při čem jsem tě přistihnul? Co děláš takhle v pondělí dopoledne?
2: Při práci.
1: Jak taky jinak? A co děláš? Já tady vidím, že seš reklamační technik. Kde? Co děláte?
2: Vybavení autoservisu, dílen, nářadí, nebudeme zmiňovat
1: značky, firmu. Jasně. Ale rozumím tomu správně, že pokud já budu chtít někdy otevřít autodílnu nebo jakýkoliv jiný technický provoz, tak ty mě vybavíš regálama, vybavíš mě nářadím a vybavíš mě prostě vším, co k té mojí práci budu potřebovat, jo?
2: Tohle to všechno vybaví firma a až to všechno bude špatný, tak já budu ten, kdo to bude řešit reklamací.
1: Tak já doufám, že tě nikdy nebudu potřebovat, ale přeci jenom ne všechno ideálně, občas je to potřeba samozřejmě taky. Na co máš takhle při dopolední chuť? Co bys jsi tak dal dobrýho?
2: No tak svačinu a předpolednem oběd.
1: To všechno ti kavárna No Feed nabídne. Vyhráváš 500 korunovou poukázku, mají tam snídaně, branče, polední meníčka, tak pokud budeš chtít, a já si myslím, že s 500 gratis se ti určitě bude chtít, tak tam vyraš a pořádně si to užij.
2: A já moc děkuju.
1: Měj se moc hezky a ještě mi vydrž na lince, ať se domluvíme. Měj se, ahoj.
2: Ahoj.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
3: Výjimečná kavárna No Feed na vás čeká na Vaňkově náměstí v Brně. Užijte si dokonalé branče, polední menu, domácí dezerty i večerní tapas s vodní dýmkou na letní zahrádce. Specializujeme se také na dětské oslavy s animátory, firemní meetingy, koncerty nebo rande na klíč. No Feed, kavárna, která se o vás postará.

0: Nechci se vracet znovu do Edenu. Protože o vyprodaných koncertech Evy Farné toho bylo v minulém týdnu řečeno hodně, neskuli všechno, ale musím říct, že společný duet Evy Farné a Miraje Navrátila naživo byl jeden z těch opravdu silných zážitků v rámci celého koncertu, do kterého mimochodem byly vloženy takové krátké klipy a v jednom z nich se mihnul také Radko Gudas a náš milovaný brankář Lukáš Dostál. A ten mimochodem dneska slaví 26. narozeniny, takže jestli na něj máte číslo, Instagram, WhatsApp, cokoliv, tak na něj nezapomeňte, protože Lukáš Dostál, který nás dostal až ke zlatým medailím na mistrovství světa 2024, má dneska nargle, tak Lukišu, všechno nejlepší.
1: Mňam, to je dobrý.
2: To je jám.
1: Jám?
2: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
1: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na yumm.cz.
5: Jam, to si slízneš.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
7: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
8: Tak to na plné pecky.
7: Když repráky, tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
11: Taky nechcete končit léto větou.
12: To zase nějak uteklo, viď?
11: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
13: Mami, ten Superland byl boží.
14: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
15: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
16: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
17: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
18: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
17: Romantika.
18: Sportáky.
17: Zábava pro děti a mnohem víc.
18: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
19: Firma na zážitky.
17: CZ.
20: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
21: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
22: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
23: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
22: A dárek je váš, tak ušetřete s
24: tisku levně CZ.
25: Náplně hned.
26: Hit Radio City Brno.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: jako jednu espresso před 11. Komu by ublížilo? A nebavím se o nápoji, bavím se o této úžasné písni Sabriny Carpenter. Za minutku a půl odbije 11. Jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, jak to aktuálně jezdí a kde si dávat pozor. D1, 213. ve směru od Vyškova na Brno, tady došlo k nehodě, projíždějte opatrně, kolona se zatím netvoří. Ale pozor, jdeme do centra Brna, na křižovatce ulic Úzká a Hybešova. Probíhá zásah policie. Komunikace je neprůjezdná, počítejte se zdržením v kolonách z obou směrů. Břeclavsko na příjezdu do Hustopečí u nájezdu na D2 ve směru od Nikolčic. Tady srazilo osobní auto cyklistu. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením. No a to by mělo být v tuto chvíli všechno. Šťastnou cestu. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem. Na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
5: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Stále více Čechů se chystá do předčasného důchodu. Jen za první čtvrtletí letošního roku si o předčasný starobní důchod zažádalo přes 5000 lidí, což je meziročně více než dvojnásobek. Podobný trend čekají odborníci i po zbytek roku. Politici kvůli tomu pro předčasné penze nevylučují zpřísnění podmínek. Hasiči měli o víkendu v Česku kvůli bouřkám 1300 zásahů. Zaměstnali je spadlé stromy, bleskové povodně i utržené střechy. Problémy byly také v dopravě. Nejvíce zásahů, více než třetina, připadala na střední Čechy. V České televizi a Českém rozhlase začala dnes výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují mimo jiné proti vládnímu plánu platit veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle Kalouska ale na tomto způsobu financování není nic špatného.
9: Já si myslím, že pokud je to mandatorní výdaj, takže to naprosto ze státního rozpočtu, že to je srovnatelné s financováním z poplatku. Ten zásadní problém je v tom, že to bude financováno z dluhu.
8: Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů. Tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku. Poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum si vylepšila také vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je v pořadí WTA nově na 22. pozici.
10: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
0: Tak už se nám trošku honí mraky a teploty se vyšplhaly na 29 stupňů Celsia. Každopádně nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě musíme v průběhu odpoledne počítat i se dešťovými přehánkami a taky možností bouřek od úterý dál. Beze srážek a teploty vysoko nad 30 a bude maximálně skoro jasno, jinak vymeteno a jenom sluníčko.
6: Hit Radio City Brno.
0: Už za malou chvíli vám řeknu, proč jsou uzavřeny nové sady. Neprojedete tam tudy. Za chvíli vám řeknu víc. Teď One Republic.

No. Za 3 minuty odbije 11:45. Já jsem vás v rámci dopravního servisu informoval o probíhajícím zásahu policie a hlavně neprůjezdné komunikace, a to na křižovatce ulic Úzká a Hybešova. Už máme informace přímo od mluvčího městské policie Jakuba Ghanema, protože hned 7 hlídek městské policie spolupracuje na Nových Sadech se státními kolegy, a to kvůli nálezu letecké pumy. Strážníci se podílejí na uzavření dotčené oblasti kolem Malé Ameriky a my tak prosíme řidiče i chodce, aby se lokalitě v nejbližší době vyhnuli, sledovali veřejně dostupné informace a respektovali pokyny hlídek. O dalším vývoji vás samozřejmě budeme informovat nejenom na sociálních sítích, ale hlavně ve vysílání Hit Rádia City Brno. Tak leďte dál.

0: drobná Words v dopolední vysílání Hitrádia City Brno. Já jsem moc rád, že ladíte i dneska mezi tou 9. a 12. s pondělním datem 22. června. A možná ještě vzpomínáte na uplynulý víkend, ale možná si taky říkáte, že jste si ho moc neužili a rádi byste si to vynahradili během toho příštího. No a tak proč se v pondělí nepodívat na kulturní nabídku Brna a celé jižní Moravy? Nebojte se, přijdeme s ní. Jenom co dozní DJ Antoine a Coldplay.
1: Dopravní hlídka Hitrádia City Brno. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižní Moravy? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio City Brno, tvůj parťák na silnicích jižní Moravy.
2: Nákupní centrum Královo pole spouští nový dobročinný program Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Mediálním partnerem projektu je Hitrádio City Brno. A dnes tu vítám marketingového manažera Michala Blažíka a ředitelku nákupního centra Královo pole, paní inženýrku Jaroslavu Kovárníkovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Michale, co je to vlastně Krpole Grant?
3: Je to nový dobročinný program nákupního centra Královo pole pro spolky, organizace i jednotlivce, kteří chtějí v Brně uskutečnit vlastní nápad a udělat něco dobrého pro své okolí.
2: Co vás vedlo k tomu něco takového spustit?
4: Tak dlouhodobě podporujeme různé dobročinné aktivity a charitativní projekty. A Krpole Grant je pro nás další možnost, jak podpořit lidi, kteří chtějí něco udělat pro své okolí.
2: Které konkrétní projekty si pod tím můžeme představit?
3: Může jít třeba o komunitní akce, projekty pro děti a seniory, pomoc handicapovaným nebo podporu zvířat.
2: Co mohou vybrané projekty

0: pergolou a večer svítit designovými lucernami, přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
1: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
3: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
2: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
2: Více na předplatnenakavu.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Tak máme 3 minuty po půl 12 a já teď v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno přicházím s tím, co jsem vám slíbil. A jedna z těch pozvánek je třeba na akci za jedničku z matiky, fyziky nebo chemie vstupenka zdarma. A vy už tak nějak tušíte, že to platí pro brněnskou hvězdárnu, kam vás srdečně zveme od pátku 26. do úterý 30. června. A pravidla jsou jednoduchá, prostě vemte sebou vysvědčení a doražte osobně na Kraví horu. Je pro vás připravený bohatý doprovodný program, o kterém se více dozvíte na www.hvězdárna.cz. No a další pozvánka míří do Slavkova u Brna, a to už na sobotu 27. června. Tady se opět promění v živou galerii technických strojů. Veterán Fest Slavkov Austerlitz tradičně přivítá majitele i obdivovatele historických vozidel z Česka i zahraničí a nabídne jedinečnou podívanou, která spojuje eleganci minulosti s rodinou atmosférou. Začíná se už v 7 ráno. Veškeré informace najdete na www.slavkovak.cz.

0: Tak jsme se dostali až na samotný závěr dnešního dopoledního vysílání Hitrádia City Brno, ale vzhledem k tomu, že 11:45 odbije až za 5 minut a ještě nás toho hodně čeká, tak ten závěr je jenom takový poloviční. Já vás chci totiž opět připravit na moji závěrečnou dopolední srdcovku, kterou tak trošku nabourám playlist Hitrádia, ale zatím od vás nemám žádnou zpětnou vazbu, že by se vám to nelíbilo. Tak za to jsem samozřejmě moc rád, a kdybyste někdy měli i vy tip na nějakou dobrou pecku, tak budu moc rád, když mi dáte vědět. Třeba na číslo 720 890 848, což je naše nové WhatsAppové číslo, ale do té doby hrábnu ještě do vlastních hudebních kanálů a něco vám dobrýho vytáhnu. Fakt se vám to bude líbit, věřte mi. Tak laďte dál Hit Radio až do 12. Hit Radio.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 000 korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
11: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
10: www.u-lucerny.cz.
12: Pozor! Velká slevová akce vtedy!
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
14: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
16: Ale zase tě naučil řídit.
17: A, no.
16: Co David, má něco takového, nějakého strašáka?
18: Cyklisti asi. Já Fakt? Jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
16: Aha. Kolik jich padlo, co během?
18: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky řekl, vždycky, když jsme projížděli kolem cyklisty, tak řekl, a zvláštní odrůda, kolař.
15: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hit Radio City Brno.
1: Všechna ta slova, všechny ty kroky.
2: Já si to pamätám celé ty roky.
1: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
2: že tě to bolí.

15. hodbě už za pár minut. A jdeme do skutečného finále dopoledne na Hit Radio City Brno, které patří mojí závěrečné dopolední srdcovce. A protože za týden touhle dobou už budete někteří z vás na dovolené, možná je nejvyšší čas začít skládat dovolenkový playlist. Pokud tedy nebudete v dosahu Hit Radia nebo na datech, abyste nás mohli poslouchat i online. Já už takový playlist tvořím a první pecku, kterou tam mám, obstarává italský pěvec Valentino Vivace. Jmenuje se to Fiore. A až se ta pecka rozjede, představte si, jak jedete v malém Fiatu Cinquecento podél moře a jedete se svou milou do Reštiky na pizzu. V tu ránu budete v Itálii a nebudete muset ani čekat na příští týden. Tak si můj závěrečnou srdcovku užijte a zítra v 9 zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Žabovřeské ulici u křižovatky s Kamennolínskou probíhají práce na vozovce. Očekávejte omezení provozu. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: obuv ví.
1: Hey, we are Imagine Dragons.
2: Hey, I'm Lady Gaga.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Denková. Nehod na železničních přejezdech bylo loni nejméně za posledních 5 let. Tento trend by měla podpořit i nová preventivní kampaň. Jakým způsobem upozorňuje na rizikové chování v okolí kolejí popisuje mluvčí zprávy železnic Nela Flíbová.
9: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí. Železnice mohou skončit tragicky. Doprovází je moto gameplay, není realita.
8: Osvěta míří zejména na mladé lidi. Těch loni na železnicích zemřelo bezmála 40. Nález munice z druhé světové války omezil život v centru Brna. Na staveništi u vlakového nádraží objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu. Policisté uzavřeli okolí nálezu, na místo jede pyrotechnik a omezen je také provoz vlaků. Tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku. Poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum se vylepšila také vítězka z Nottinghamu, Marie Bousková, která je aktuálně 22. Teď se ještě podíváme k nám.
10: Klidná, tropická a plná hvězd byla letošní MotoGP v Brně. Velká cena se na Masaryku v okruh vrátila po roce a navštívilo ji víc než 170 tisíc diváků, což je zhruba o 50 tisíc méně než loni, na čemž se a vysoké teploty. Akci si nenechala ujít řada osobností, včetně prezidenta.
11: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
10: Pondělní obloha nad Brnem a jižní Moravou je většinou slunečná, jen sem tam dojde na mraky. Hrozí přehánky a bouřky a teploměr ukáže až 33 stupňů Celsia.
6: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
0: Pondělní poledne je tady 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio a začínají srdcovky, mám tady dalších 5 legendárních hitů, no a protože jsme se neslyšeli celý víkend tak, jak se máte, doufám, že se máte dobře, doufám, že je vám dobře, že jste se i na dnešek vyspali, možná, že jste taky spali ve vodní posteli, tak trochu, jo, mimochodem vodní postel, to taky byla známka luxusu v 90. a nebo symbol vykřičených domů, každý to má hozený trošku jinak.
6: Hit Radio City Brno.
0: My se do těch 90. vydáme právě teď. Mám tady hit z roku 1998, který vyšel v lednu, tak snad vás trošku ochladí. Fastball.

0: Baseball The Way na Hit Radio 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Taky máte pocit, že jste v tom slyšeli píseň od Karla Gotta? Já mě jako hned na začátku, jak to začíná, tak jsem si říkal, teď já to znám podle mě v češtině. Schválně, ještě tady. Mě to připomíná asi Čas růží, myslím. Což by byla předělávka od Toma Jonese. Tady, nebo Má první láska se dnes vdává, ne? Tohle? Slyšíte to v tom? Úplně ho tam slyším. No, tak slyšíte to taky? A nebo jsem se já úplně z toho horka zbláznil? Takhle, i to je samozřejmě možnost, jo, protože venku je takový horko, že já jsem si dal covidu tatarák a než mi ho přinesli na stůl, tak jsem z toho měl normálně jako well done steak, takže je to naprosto šílený, to, co se teďko venku děje. No a tak si dáváme hity, které nás taky trošku osvěží. Každopádně, jestli jste to v tom slyšeli taky, klidně dejte vědět na 777-937-777, která když tak píseň to byla. Pokud tady mezi námi jsou i skuteční jako odborníci na našeho božského Káju. 12 hodin 8 minut, je čas dát si další srdcovku. Dáme si tady atomové holky, konkrétně atomové kočky. Trošku zvolníme tempo, je začátek pracovního týdne a venku horko. Someone like me.

0: první věc a zároveň srdcovka s číslem 3 tady u nás na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pondělní srdcovky máme v plném proudu, stejně tak jako léto, to už ano. A na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio, tak mi přišla zpráva od Lukáše, která píše, já se smažím jako v pekle, dělám v kuchyni a mám tady asi 70 stupňů přes ty vedra. Je to skutečný peklo. Je to tak, já jsem dokonce včera koukal na předpověď počasí takhle na telefonu. Naskočilo mi tam, že v Plzni bychom měli mít v neděli 38 stupňů Celzia. Já jsem 38 fakt takhle jako neviděl, ani nepamatuju. Musel jsem si udělat print screen, nebo jakože screenshot. Dal jsem to i k sobě do storíčka na Instagram, můžete se kouknout, že fakt nekecám. Jo. 38, ta osmička je tam prostě šílená. Umřeme všichni! Se normálně upečeme, to je jako šílený. Tak co funguje? Nejvíc funguje na ochlazení hlava, jo? Je to jenom psychika. Tak když jsme teď v srdcovkách, pojďme znovu do 90. let. A to na úplný začátek. Pojďme zavzpomínat na to, jaký jsme tenkrát měli zimy v našem dětství. Teď my máme to štěstí, že jsme ještě ta generace, která si pamatuje i sníh, a nejenom sníh, ale dokonce i prázdniny ve škole, že bylo tak strašně sněhu, že nás prostě do té školy nepustili, protože se tam nedalo dostat, tak jsme měli takzvaný jakože uhelný prázdniny. Tak tohle byly devadesátky, tak s těmahle vzpomínkama si můžeme pustit i hit z 90. let, ze začátku od Madony, Human Nature se jmenuje, no a pojďme zavřít oči a pojďme si představit tu brutální sněhovou nadílku a jak klepeme kosu a říkáme si už, aby bylo teplo.

0: Tak tohle je taková britská Aneta, nebo respektive britská verze naší Anety Langerové.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Akorát teda to byl kluk a vyhrál X Factor a ne Superstar. Ale v tom principu je to stejný. Jo. Moc vítězů těchto pěveckých soutěží se totiž nakonec do rádií nedostalo. A Ben Haynow tak to dokázal. Teď jsme tady měli duet s Kelly Clarkson, Second Hand Heart, což je zároveň píseň z jeho debutového, tedy úplně prvního alba. Ale jak říkám, no, prostě tady ti vítězové všech pěveckých soutěží nakonec v tom rádiu moc nejsou. Schválně teď, když si zamyslíte, dáte dohromady jména vítězů dalších, já nevím, řad Superstar, Hlasu nebo X Factoru, nebo Doremi třeba. Pamatujete Doremi? Jestli pamatujete Doremi, tak to už taky pamatujete dost, teda. O tom žádná. Ale jinak je to tak, no, prostě moc se nehrajou, tak jsem rád, že alespoň tady u nás na Hit Rádiu vám některé ty vítěze, tady těch i světových pěveckých soutěží, můžeme nabídnout i v srdcovkách. Za chvíli tak nás čeká srdcovka na vaše přání. 777 937 777 je telefon číslo sem na WhatsApp ke mně do rádia. Tak pište, co byste chtěli slyšet, co by vám dneska udělalo radost, co by vás rozveselilo, nebo naopak třeba vás osvěžilo. No a nebo jestli máte rádi tady ty obrovský vedra, no tak něco, co vás, z čeho vás orosí na čele klidně. Dejte vědět, těším se za chviličku na Hit Rádiu. Srdcovka na přání.
2: Mňam, to je dobrý.
3: To je jam.
2: Jam?
3: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
2: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Najdeš ji na ymm.cz.
3: Jam, to si slízneš.
4: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
3: Co to je?
4: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
5: Ideální na léto s kámošema!
4: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
5: Tak to beru!
4: Když hry, tak Mironet!
6: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
7: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny.

0: velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sam Felt a Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, tedy pláču na tanečním parketě. My si teď jedeme takovou cover verzi a to potíme se v práci.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A tak není divu, že třeba Zuzana tady píše zprávu, ahoj, chtěla bych zahrát nějakou zimní píseň, je strašné vedro, tak nás, ať nás to trošku schladí v práci. Výběr nechám na vás, děkuju, zdravím Zuzana. No tak jediná zimní píseň, která mě napadá, tak to je asi jako tohle. Já nevím, jestli teď je pořád jako dobrá a vhodná doba na toto hrát v rádiu, tak nevadí, tak takhle teda na dálku. Nicméně, další zpráva je od Moni a ta píše, moje největší srdcovka je Metallica a to už od 5. třídy a úplně každá jejich skladba. Zahrát bych to také nechala pro moji rodinku a všem, co dneska musí šoférovat, dělám kurýra, tak ať to jde od ruky úplně všem a děkuji, krásný den Moni. Tak samozřejmě.

Zimě. Na Metaliku. Tak na to je počasí vždycky. A protože je venku takovýhle horko a navíc je ještě pondělí, tak já jsem pro vás vybral do srdcovek, aby to nebylo prostě jenom tak nějaká Metallica. Tak si dáme z roku 1999 verzi, kterou Metallica nahrála se San Franciským symfonickým orchestrem. Tady je živej záznam, ať to máte taky trošku jiný. Je to nádherný. A dáme si celou 6-minutovou verzi. Přece jenom, jak říká mi začátek týdne, venku horko, není kam spěchat a už vůbec ne za volantem. Tak si to užijte. Na Hit Rádiu, srdcovka číslo 1. Nothing Else Matters, Metallica.

0: Já to prostě musel nechat dohrát do konce. To chápete. Metallica a společně s ní San Francisco Symphony Orchestra.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla srdcovka na pondělí. Co? Nádhera. Jsem pyšnej na Hit Radio a hlavně tedy na váš výběr. Ještě jednou Moňu zdravíme za volant. Tohle se ti opravdu povedlo, tak ať to dneska jede. Jak se říká, kdo maže, ten jede. 12 hodin 43 minut. V tomhle počasí, ale člověk je občas jako rád, že vůbec stojí. Prosím, žádný dvojsmysly v tom teď nehledejte, nemáme středeční ruletu, jo, ta bude až ve středu ve 2 hodiny odpoledne. Nedávejte na sebe opravdu pozor, máme to tady zleva zprava, veškeré informace, že opravdu na to naše srdíčko, na ten náš tlak, tak tohle není vůbec nic příjemného, tady ty vedra, takže nezapomeňte, teď zase na vás budu trošku apelovat, doplňovat pitný režim, ideálně nějaký minerální látky a klidně tam do toho hoďte ještě nějaký vitamíny, ať jste plní energie. Za chviličku z hitu Ed Sheeran, taky Dasha a nebude chybět ani Kato, to znamená, že tady i my budeme velmi plní energie, to jsou takové hudební vitamíny pro vás. No a ve 13 hodin taky nejnovější zprávy. Lucie nám řekne všechno, co potřebujeme vědět, co se kde děje. Tak buďte s námi, buďte s Hit Rádiem.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
4: Klikni! Co frčí tohle léto?
5: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
4: Ideální na prázdniny.
5: Doma, venku, na dovče.
4: Beru!
5: Když hry, tak Mironet!
6: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
10: Biskupský dvůr se každé léto promění v otevřené divadlo. I letos se tu můžete těšit na balet NDB. Uvidíte juniorský soubor a nebude chybět ani Romeo a Julie. Balet, který má v kulisách Petrova své zvláštní kouzlo. Od 14. do 19. července na Biskupském dvoře. Partnerem baléta je Motortek.
11: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
12: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přistup a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tisku levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejhranější hit loňských Vánoc a taky memečko. Možná teď, když občas cítíme ten chládek, tak jestli si to dokážete vybavit, to memečko, o kterým mluvím, tak přesně to je ten pocit. Zavřít oči jenom. Krásný. Posloucháte Hit Radio 12.58. Lucie má zprávy a ještě předtím aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici v Polích je uzavřena vozovka z důvodu prací na inženýrských sítích. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
3: Na D1 na 206. kilometru ve směru od Vyškova na Brno.
2: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City Brno.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přelci Daňková. Spadlé stromy, bleskové povodně i utržené střechy řešili o víkendu hasiči kvůli silným bouřkám. Zaznamenali celkem 1300 zásahů při takzvaných technických pomocích. Nejvíce zásahů, více než třetinu, potvrdili hasiči ve středních a jižních Čechách. Lokálně se bouřky mohou objevit i dnes. Pětina školáků ve věku od 11 do 15 let pije energetické nápoje každý den. Organizace Ministr zdraví spolu se zástupci ředitelů škol a rodičů vyzvala k zavedení jejich prodeje až od 16 let. Podle učitelů jsou děti v důsledku nadměrné konzumace roztěkané a neudrží pozornost. Prázdný dům je pro zloděje lákavým cílem. Právě během letních prázdnin lidé často odjíždějí na několik dnů nebo i týdnů a nechávají své domovy bez dozoru. Jaká pravidla by měly dodržovat, připomene policejní preventistka Monika Šindlová.
9: Při odchodu z domu je třeba zavírat všechna okna, nenechávat je ani v pozici ventilačky a samozřejmě uzamykat všechny dveře. Cenné předměty je lepší mít v trezoru. Přehledný prostor před objektem a i dobré osvětlení dokáží odradit zloděje.
8: Chránit je potřeba i garáže nebo kůlny. A teď se ještě podíváme k nám.
1: 10 nové nájemníky, 8 startovacích bytů je určeno pro páry do 40 let, 2 sdílené pak čekají na skupinky vysokoškoláků. Z přihlášených zájemců, kteří splní podmínky, se bude nakonec losovat. Byty se nacházejí mimo jiné v ulicích Vojtově nebo Lomené.
10: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Dneska si v Brně a na jihu Moravy užíváme většinou slunečné nebe, jen sem tam dojde na mraky. Hrozí přehánky a bouřky a teploměr ukáže až 33 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, hodinku po pravém poledni, to znamená hodinku po obědě. Co jste si dali dobrýho? Klasiku, anebo experimentujete? Já jsem koukal, že se teď začalo vyrábět mlíko ze švábů. jenom si to představím, podle mě naprosto nechutná věc, ale zase, jestli je to ze švábů, tak to mlíko asi dost vydrží, ne? Protože toho můžete nechat v lednici otevřený klidně půl roku a nic. Švábů se tak jenom tak nezbavíte. Ty vydrží hodně. No a tak si říkám, co by vás donutilo něco takového ochutnat? Čím bych vás přemluvil? Nechali byste se? A nebo ani za milion? Dejte vědět na 777-937-777. Klidně mi tam hoďte i info, co jste kdy v životě nechutného ochutnali. Jsem sám zvědavej. A my si dáme začátek 90. let a legendární Michael Jackson. Tak trošku ještě pokračujeme v našich srdcovkách. Tak mějte pohodový pondělí, zítra rádiem.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno.

Hodiny a souhvězdí, chviličku před čtvrt na dvě, tady u nás na Hitrádiu. Pokud jste teď na obědě, tak přejeme dobrou chuť, jestli už to máte za sebou a jste zase zpátky v práci, no tak moc to jako nepřehánějte. Před chviličkou tak jsem se vás ptal na to, jestli by vás někdo donutil, abyste ochutnali něco, co vám opravdu jako nepřijde úplně dobrý. Teď nemyslím, že by to bylo zkažený, ale takový ty jako cvrčky a já nevím, to mlíko ze švábů, co je teďko nějaký jako jakoby hit, minimálně teda na internetu. Tak na WhatsApp 777-937-777 píšete, hele, mlíko ze švábu bych opravdu nedala ani za milion, zvedá se mi kufr, jenom když vidím škraloup, takže já do toho nejdu, zdraví Eliška. Franta píše, já jsem v Thajsku ochutnal skoro všechno, od červů přes kobylky až po tarantuly. Doteď si tu hořkou chuť vybavuju, nechutnalo mi to, ale žijeme jenom jednou, člověk by to měl vyzkoušet. Zajímavý, díky. A pak tady máme ještě od Lukáše zprávu. Já doporučuji v tomhle horku cvrčky. Je to zdroj bílkovin, v sušenkách to dáte v pohodě a i tak to chutná jako oříšky. Kdo nemá horku chuť k jídlu, tak aby do těla dostalo to, co má, tak cvrčky. Jo, Lukino, díky za tip. Se spíš trošku jako bojím, že bych z toho těla naopak dostal úplně všechno, i to, co nemáme, kdybych šel do cvrčku. Já se přiznám, já jsem v tomhle strašná konzerva a fakt ne. Já radši smažený sýr s hranolkama, i když je venku 1000 stupňů, než abych do sebe naházel cvrčky teda. Ale okej, proti gustu žádný disputát, jak se říká, a tak si dáme tady Shakiru a když jsme tady u toho mizu a tak podobně, tak si dáme její písničku Zoo. Jdeme do Zoo, snad tam bude nějaký stín.

Na chviličku jsem vás vzal na Havaj, IZ Over Rainbow a nádherný hit z roku 1990. Posloucháte Hit Radio a když teda nás tady IZ vzal nakonec na druhou stranu duhy, tak ta duha, to je docela jako hezká inspirace na oblečení, jo? Protože v tomhle hrku, který teď máme u nás v Česku, tak barevné oblečení je do tohohle počasí ideální. Bílá nejlepší, světle modrá nebo i žlutá taky fajn. Ale takový ty tmavší barvy, tak ty jsou jako magnet na sluníčko. Upřímně moc nezávidíme dneska lidem z České televize, protože ti dneska stávkujou komplet v černém. No a peklíčko mají taky uniformy, takže jestli posloucháte Hit Radio právě teď ve službě, je vám horko v těch kalhotech, možná byste taky mohli do stávky, ne? Co? Stávkovat za možnost nosit kraťasy, bych vás podpořil všema deseti. A pokud vám stávku neproplatí, jo, nebo prostě si to nemůžete dovolit jít do stávky, tak pořád, pánové, můžete jít klidně zítra do práce, jak já říkám, na zvoneček.

0: a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdarna.cz.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Chotětově na Mladoboleslavsku za 9 300 000 korun, byt 3KK v Havlíčkově Brodě za 2 990 000, byt 3 plus 1 na Pražském Kamíku za 8 590 000, byt 3KK v Klatovech za 5 521 000 a byt 4 plus 1 v Táboře za 5 490 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: velkých prodejnách e-obuv ví.
1: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hit Radio.
7: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu City Brno.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
9: Matracezahubičku.cz.
10: Hit Radio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Alec Benjamin na Hit Radio Let Me Down Slowly ve 13 hodin 37 minut. Pokud už začínáte pomalu a jistě plánovat taky víkendové, tedy letní víkendy, v obráceně ne víkendový léto, i když je pravda, že pro nás neustále pracující, tak ty letní prázdniny jsou vlastně jenom jako víkendové léto. Tak jestli vyrazíte někam na nějaký hudební festival a náhodou tam budou buty, tak v letošním roce máte štěstí, že uvidíte na vlastní oči, protože letos slaví 40 let na hudební scéně. Jsou to legendy a tak mají i své místo tady u nás na Hit Radio.

0: tři čtvrtě na dvě na Hit Rádiu, Zara Larsson. Já vím, že závidět se jako nemá, ale teda musím fakt jako v tuhle chvíli se přiznám, že závidím Tomášovi, který posílá zprávu na WhatsApp Hit Rádia. Posílám pozdrav ze služebního auta, poslouchám za volantem. Já si naplánoval na tenhle týden co nejvíc služebních cest. Ve firemním mám klimatizaci, ve svým ne, tak jsem si udělal kancelář za volantem. Jo, je to chytrý, rozumím, jestli i vy máte klimatizaci a jste od rána do večera v autě, tak to naprosto chápu. Akorát teda má to jeden malý háček, že když máte puštěnou tu klimušku, tak to auto žere víc. Na druhou stranu je dobrý, že posloucháte Hit Radio, protože i tento týden, i dneska mezi 15. a 18. si můžete u nás vyhrát plnou nádrž gratis. Stačí, když se stanete členem dopravní hlídky, no a potom klidně v tom autě vlastně jako nastartovaným můžete i spát vyklimatizovaným. No a když teda tady rozdáváme poukaz na naftu nebo na benzín, tak si už za chvíli dáme stylově na Hit Radio Imagine Dragons s hitem, který se píše Natural. Tak tady máte ještě jednu plnou ode mě na cestu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobností.

0: drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Miluju nový místa se skvělou kávou.
4: Jo, Kapka.
3: Co je Kapka?
4: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
3: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
4: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Předplatné na kávu.cz. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Midnight, Pictures of You, poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Posloucháte Hit Radio a my jdeme na silnice.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Žabovřeské ulici u křižovatky s Kamenomlýnskou probíhají práce na vozovce. Očekávejte omezení provozu. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Hit Radio.
6: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
8: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv Čelci Raňková. Meteorologové vydali varování před velmi vysokými teplotami a před bouřkami. Srážky hrozí hlavně v jihozápadní polovině Čech a pak na východě Čech a na jihu Moravy. Vedra i dnes potrápí právě jižní Moravu a varování tady platí do pozdních večerních hodin. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel potvrdil, že na dnešní jednání nedorazí. Až podle výsledku se rozhodne, zda podá kompetenční žalobu. Kabinet probere mimo jiné také výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. Jednání zatím trvá hodinu. Britský premiér Keir Starmer odstupuje z funkce lídra vládní labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, nevybere jeho nástupce. Oznámil to dnes před premiérským úřadem v londýnské Downing Street. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Klidná, tropická a plná hvězd byla letošní MotoGP v Brně. Velká cena se na Masaryku v okruh vrátila po roce a navštívilo ji víc než 170 tisíc diváků, což je zhruba o 50 tisíc méně než loni, na čemž se mohla podepsat změna termínu a vysoké teploty. Akci si nenechala ujít řada osobností, včetně prezidenta.
11: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Pondělní obloha nad Brnem a jižní Moravou je většinou slunečná, jen sem tam dojde na mraky. Hrozí přehánky a bouřky a teploměr ukáže až 33 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a teď jedna taková soukromá otázka. Kolik máte peněz na účtě? Volných. Takhle jako k použití. Lucie se začíná smát. To vlastně víc nepotřebuju vědět.
12: No.
0: Ne, čeká nás pořád pravda nebo bullshit. A mám tady docela zajímavý výzkum. Kolik prý by nám jako stačilo, aby jsme se cítili v pohodě? Kdyby jsme takhle jako měli odloženo stranou.
12: Jako stranou myslíš? Hmm. Ne jako na použití běžné?
0: Jo,
12: jako,
0: ale aby prostě jsme se cítili jako v klidu. No, prostě to je takhle.
12: No tak možná trošku víc, než máme teď, ne?
0: možná o trošku ještě víc, než máme teď. Kolik to je, přesně řeknu za chvíli a chci na to znát i váš názor. Buďte s námi.
2: Hit Radio City Brno.

0: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio a protože byly 2 hodiny odpoledne, tak tady máme čas na další zajímavý průzkum. A já jsem našel celkem zajímavou informaci, že prý nám jako v Česku 71% lidí by stačilo, kdyby jsme měli na účtě jedničku, takže 1 000 000 korun. A tím pádem bychom byli úplně jako v pohodě, že by nás netrápilo, já nevím, že jsou teďko občas jako dražší potraviny, že sem tam je dražší benzín, a takže bychom prostě reálně vyloženě byli v klidu. Jo. 1 000 000 korun, 1 a 6 0. Mají v tomhle vědci pravdu? Stačilo by vám to ke štěstí, k tomu, abyste se cítili fakt jako v klidu, abyste měli ten pocit, že nemusíte nic řešit, nevím, pomůcky pro děti, nový oblečení pro ně. 777-937-777. 1 000 000 korun, to je taková jako zajímavá hranice. Tak by mě zajímalo, jak vy jste na tom, jak byste to cítili. Je to dost vůbec na dnešní dobu? A nebo je to prostě málo? A nebo je to úplně vysněná částka? 777-937-777, to je telefonní číslo sem na WhatsApp Hit Rádia. Dejte vědět.

0: Hello, na Hit Radio za chvíli Lady Gaga i Linkin Park.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Mít milion na účtě, tak jsme bohatý a v klidu. To si v Česku myslí 71% lidí. Není to měsíční nebo roční výplata, je to něco, co nás prý udrží v naprostém klidu. Co vy na to? 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio a Tomáš píše: čau, já mám na spořáku 4 kila a jsem spokojený. Mám dobrý pocit, že když nám doma odejde lednička nebo se něco rozbije, tak mám kam sáhnout. Beru z toho i peníze na dovolenou a pak je z výplaty zase postupně celý rok vracím. Dal jsem si limit, pod který se na spořáku nechci dostat, a takhle to držím už několik let a funguje to. Mít tam milion, jsem vysmátej, ale zase bych asi i víc utrácel. To je pravda. Ahoj, tady Lucka. Na to, abych nic nedlužil, aby těch milionů muselo přijít víc, ale otázka, kdybych byla relativně v klidu, tak by mi stačilo mít bokem klidně i 100 000 korun. No jasně, tak hypotéky, myslím, že to těch milionů, to by lítalo jak blázen, že jo, na bydlení vlastní v dnešní době strašný masakr, ale to je zase jako jiný téma. Píše Iveta: ahoj. Mně by milion připadal jako neuvěřitelná částka. Myslela bych si, že jsem super bohatá. Jen nevím, jestli by mi tam vydržel. Kabelčičky, kafíčka a podobně. No, jasně. Takhle. Vyhrát jedničku třeba ve sportce, no tak to je pryč okamžitě, že jo? To je jako, to dneska nejsou žádný peníze, když to tak člověk vezme. Ale tohle je jiný téma. Mít takhle jako bokem milion na účtě, pro strýčka příhodu, jak se říká, tak se člověk cítí naprosto v klidu. Dodávají vám ty peníze takhle pocit nějaký jako sebejistoty? No jsem zvědavej, co na to? Máme ještě chviličku na to, abyste mohli napsat na 777 937 777, tak pojďte na to.

0: Lady Gaga, Abracadabra, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, jak je to? Mají
1: vědci
0: pravdu, anebo nemají, když tvrdí, že 71% nás tady v Česku by bralo mít 1 milion na účtě, aby jsme se cítili úplně v klidu. Tak poslední dvě zprávy možná mluví za všechno. Musím se s potěšením přiznat, že já ten milion na účtě mám, ale už mám taky svůj věk, takže se mě tam drží a nerozkutálí se. Kdyby to bylo před 20 lety, tak by tam už asi nebyl. Jasně, to naprosto chápu. No a druhá zpráva od Táni, ta píše: zdravím, mít na účtě milion, tak mám jistotu a nestrádám. Peníze nejsou všechno, hlavně zdravé ruce a rozum. To je pravda. No, každopádně, podle všech zpráv to opravdu vypadá, že tady u nás v Česku mají
1: vědci
0: pravdu a opravdu by nám stačil 1 milion mít na účtě, aby jsme se cítili víc v klidu. A dokonce ten milion je možná až moc. Možná, že bychom se klidně spokojili, kdyby jsme tam měli jenom 500 000. Díky za to, že jste dneska posílali zprávy. Další pravda nebo bullshit opět zítra po 14. hodině tady na Hit Radio.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Pozor, velká slevová akce vtedy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
10: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, Nickelback, Gotta Be Somebody, 14 hodin 41 minut. Jirka Balnář vám přeje pohodový zbytek dnešního dne v práci. Na zítra tak si udělejte u vás v práci pořádný místo v mrazáku. Zkuste si tam nakoupit nějaký nanuky. My vám to budeme závidět, protože já jsem tady teď běhal všude kolem dokola a zjistil jsem, že u nás v rádiu nikdy na Patře není ani jeden jediný mrazák. Máme tady dvě ledničky, ale prostě úplně bez mrazáku. A bojím se, že i ty ledničky na zítra budou obsazený, protože jsem viděl některý kolegy, jak už z toho vyndávají věci, že si do toho možná vlezou sami. Takže to jsou asi vyhlídky, které máme teď před sebou úplně všichni. Teploty tady budou pořád extrémně vysoké, dokonce se mají dostat až na neuvěřitelných 38 stupňů Celsia v závěru týdne. Já jsem si včera musel udělat print screen, dal jsem ho k sobě na Instagram do storíčka, můžete se kouknout, Jirka Plnář. Je to neuvěřitelný. 38 jsem prostě takhle jako instrumentálně ještě neviděl. A to všichni víme, že je to ve stínu. No, tak snad to všichni přežijeme ve zdraví. Budu se na vás těšit zítra mezi 12. a 15. ve 12 hodin opět srdcovky. No a dneska v 15 hodin naše odpolední show. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Čau Brňáci. Už máte padla v okně?
3: Je jedno, jestli nás ladíte na Plíglu, v Husovickém tunelu, ve Vinohradu.
2: Nebo na Macoše. My vám to odpoledne hezky osolíme.
3: A opepříme.
2: Těšte se na brněnské pikošky.
3: Po 15. se na vás těšíme v odpolední show.
2: Na Hit Radio City Brno, Igora
3: Peťa.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival.
8: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
13: Taky nechcete končit léto větou?
14: To zase nějak uteklo, viď?
13: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
15: Mami, ten Superland byl boží.
16: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
17: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
18: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
19: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
19: Romantika.
13: Sportáky.
19: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
20: Firma na zážitky.
19: CZ.
21: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
22: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
21: A dárek je váš, tak ušetřete
23: si. Tisku levně CZ.
24: Náplně hned.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Ale zase tě naučil řídit. Co David, má něco takového, nějakého strašáka?
2: Cyklisti asi. Já jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
1: Aha. Kolik jich padlo, co během?
2: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky řekl, vždycky, když jsme projížděli kolem cyklisty, tak řekl: a zvláštní odrůda, kolař.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Dobré odpoledne, to je hit, Cecilko, co?
1: No to je krásný pondělí. Já mám zase dobrý hlas, ano. Že po víkendu, to je super, tyjo. Já prostě musím asi někdy jako zavřít pusu jako na ten víkend.
0: Já normálně přemýšlím, koho ty mi připomínáš vždycky v pondělí.
1: A nebude to nějaký rockový zpěvák, třeba Pipo Vojtek.
0: Viděla jsi ty postavičky Kačer, Donald, Skrblík a tak?
1: No.
0: Tak jedno z nich.
1: Děkuji, že v pondělí ti připomínám právě tyto postavičky. Ještě, že ne díky mým rtům.
0: Tak, jedeme na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. 720 890 848, to je naše WhatsAppové číslo, na které i dneska můžete samozřejmě posílat, jak vám to jede, a za odměnu vám dáme, co?
1: Benzín, zdarma.
0: Naftu, zdarma, no. Plnou nádrž, gratis. Tak kdybyste měli chuť, klidně nám pošlete, jak vám to v tomto vedru jede. A když se dívám, tak Brno, Býtyšská ulice, u mostu přes Svratku ve směru na Žabovřesky. Tady se v koloně srazilo osobní auto s nákladním a zablokovaný máme jeden jízdní pruh. Ve Znojmě v Palackého ulici křižovatka se Suchohrdelskou, tady bourala dvě osobní auta, a pokud jedete na D1, tak na 174. kilometru ve směru na Prágl leží na vozovce kolo.
1: Nic si ho nikdo nechce, já si ho vezmu.
0: Super, no. 728 790 848, šťastnou cestu a co nejdál s Hitrádiem, děkujem.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
3: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Xindle X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
12: Máme 15 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. V Česku taky dnes hrozí velmi silné bouřky. Výstraha se týká zejména jihozápadu, jihovýchodu a východu našeho území, kde je může doprovázet také silný vítr, přívalové srážky a krupobytí. Bouřky Česko potrápily i během víkendu, kdy měli hasiči na 1300 zásahů. Cestování vlakem bude v létě výhodnější. České dráhy totiž i letos nabídnou takzvanou jízdenku na léto, kterou bude možné využít neomezeně po celém Česku 7 anebo 14 dní. Výhodnější ceny pak zaručí také takzvané včasné jízdenky, síťové jízdenky Interrail nebo skupinové víkendové. V pražském Edenu včera oficiálně začala olympiáda dětí a mládeže. Centrem dění je výstaviště v Holešovicích, kde sídlí i na jakých dalších místech se sportuje, řekne projektová manažerka Radana Kubešová.
13: Dalších 30 sportovišť nabízí organizátoři po celé Praze a jsou to vlastně světová sportoviště, například Podolí, Troja, Juliska a další.
12: Dodám, že olympiáda potrvá do čtvrtka a vstup je zdarma.
2: Fotbalový servis.
12: Český fotbalový nároďák čeká přesun za dalším zápasem na světovém šampionátu. Svěřenci kouče Koupka se zítra přemístí ze základny u Dallasu do Mexika, kde nastoupí proti domácímu výběru. Zápas bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Jak řekli sami hráči, utkání je pro českou repre zásadní, proto

0: rozhodně nepodceňují přípravu. Aby se totiž naši se šampionátem neloučili, nutně potřebují vyhrát, což nebude nic lehkého. Mexiko bude mít výhodu domácího prostředí. My tak alespoň na dálku budeme českému výběru držet palce.
1: A ještě doplníme aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
2: Hezké pondělní odpoledne. Tradiční zpoždění maximálně 10 minut začínáme evidovat v Horních Heršpicích, a to na linkách 49, E50 a 50. Ostatní linky v Brně jezdí na čas nebo s minimálními zpožděními. A všechny aktuální informace naleznete jako vždy v aplikaci DPMB Info nebo na našich profilech na Facebooku a na sociální síti X. To je pro tuto chvíli ode mne vše. Loučí se s vámi Radek Lang.
3: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Brně a okolí měříme aktuálně 31 stupňů. On si ze mě furt dělá srandu.
4: Ale já nic neříkám.
1: Ne, jenom se mi směje, že mám blbej hlas.
4: Já se usmívám.
1: Ale víš co, aspoň ho nemám furt nudnej. Aspoň se mi mění každý den. To taky není špatný. No jako jestli si myslíte, že dneska teplo, tak v sobotu má být 36 stupňů a v neděli 37.
4: Tak takže... ale zase buď ráda, že nemutuješ.
1: Ježišmarja, vykládám stupně.
3: Hit Radio City Brno.
4: Po 15. vám hodně stínu přeje Igor Doležal
1: a Peťa Tomanová.
4: A pěkné horko bylo některým i dneska dupo, že si představ, no. Jo? Tak po víkendu bagruješ, narazíš na leteckou pumu a už to lítá. Teda vlastně naštěstí nelítá.
1: Tak jak dopadlo Brno dopoledne dneska v centru.
4: A my to za chviličku probereme a pozor, už je to všecko v cajku a průjezdné.

0: Nádherný song kapely Činasky, Drobná paralela.
1: Já to miluju tohle.
0: Já bych to taky mohl poslouchat. Dáme ještě jednou, ne?
1: Dobře, jste pro?
0: Posloucháte Hit Radio City Brno, pondělní odpolední show. Tak ale dost stisnění, protože dneska hlavně ten týpek, co bagroval, že? V centru Brna zažil asi pořádný šok. Pokud jste dneska dopoledne se pohybovali v centru Brna, tak to asi možná nevypadalo jako klasické Brno, ale jako město duchů. Protože velká část centra byla uzavřena kvůli letecké pumě, kterou našli na staveništi. A musím říct, že to bylo teda hodně divoké.
1: No jako bylo, mě to psala kámoška, já jsem se teda nekoukala nějak na zprávy nejdřív a psala mi kámoška, že musí jít z domu pryč, že ji evakuovali, protože ona bydlí na Hybešce a že si musela udělat svůj home office na mendláku na lavičce.
0: Dobře. Tak doufám, že aspoň někde ve stínu teda.
1: Hele, nevím, na to jsem se jí neptala, ale zeptám se, jestli byla ve stínu.
0: Každopádně, protože jsme pro vás chtěli zjistit všechny aktuální informace, tak jsme zavolali mluvčímu městské policie Brno, což je náš oblíbený Kuba Kanem, a ten nám k tomu řekl toto.
2: My jsme za městskou policii nasadili více než 20 strážníků, naše hlídky primárně odkláněly dopravu, ale také informovali kolemjdoucí i pracovníky v obchodech a ve službách. Celý zásah, na kterém se podíleli všechny složky integrovaného záchranného systému, skončil odvozem pumy přibližně po 3 hodinách. Místem nemohly projíždět ani tramvaje a stejně tak ani vlaky, protože puma byla nalezena relativně blízko viaduktu. A jenom pro představu o tom, jak rozsáhlá byla uzavřená oblast pro dopravu, tak některá stanoviště byla například až na Schillingerově náměstí nebo na Pekařské a jiná v ulici Poříčí.
0: Jo.
1: Jako 300 metrů, to je fakt hodně, no. A ještě jsme teda vypátrali, že ta puma měla normálně 100 kilo. Já nevím proč, já jsem si myslela, že ta puma je velká asi tak jako 2 jako cihly, jo? To by byla pumička, ale tohle je letecká velká gigapuma, 100 kilová.
0: No a zřejmě se k nám zatoulala z období druhé světové války.
1: A jak to jako mohlo, tak proč ju tam nechali, když jako něco tak velkýho tam vidím, tak to odklidím, ne?
0: Nebo... Připadám ti jako, kdybych v té době žil
1: ne,
0: a tak tu pumu tam dal?
1: No ale jinak jsem se koukala ještě na video na Instagramu městské policie Brno a vypadalo to fakt jako divně. A to právě taky natočil Kuba Kanem.
2: To bylo fakt zajímavé. Já jsem k tomu posílal videjko i jedno takový jako úplně kratičky, že jsem tam fakt jenom natočil tu prázdnou plochu, protože to bylo takový netypický, tam už jenom chybělo, aby se tam jak ve westernu valila nějaká ta koule ve větru. fakt jako, protože to bylo u hlavního nádraží Nový Sady a teďka se tam rozhlídnete a tam fakt ani noha, ani auto. Hrozně zajímavý, jako za bílýho dne to takhle vidět. No,
0: no to jo.
1: Tak mě to spíš připomnělo Živý mrtvý, to je seriál se zombíkama.

0: jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
1: Tak, nejenom music, ale doufám, že Hit Radio City Brno je váš nejlepší kámoš za volanty, protože i dneska máte možnost samozřejmě vydělat na tom, že ladíte Hit Radio a také posíláte hlasovky.
2: No jasně, jestli stojíte někde v koloně a víme, že když to auto jenom tak popojíždí, tak ono to více žere to autíčko, že? No. Více papa. Takže my ho můžeme hezky dokrmit, protože můžete získat plnou nádrž zdarma. Stačí jenom, abyste nám poslali hlasovou zprávu na naše Hit Radiovský WhatsApp 720 890 848. A jenom prostě nějakou informaci, kde to stojí, kde to fičí a tak.
1: Jak nám píše Marek, tak Heršpická ulice z centra, křižovatka Spolní, tady prej bouralo nákladní auto s minibusem, takže mikro, nějaký bus. Máro, kdyby si poslal hlasovku, tak si ve hře o plnou nádrž. Pravda. No ale když se podíváme dál, tak v Brně v Bítežské ulici u mostu přes Vratku ve směru na Žabovřesky, tady se v koloně srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný máme jeden jízdní pruh. A také bacha na Znojimsku na příjezdu do Moravského Krumlova ve směru od Ivančic, tady leží na vozovce a teď se držte, spadlé dráty vysokého napětí a během odklízecích prací je omezení provozu dneska do 17. hodiny.
2: Tak jestli něco vidíte na cestě vyspadlýho, tak nám to dejte vědět.
1: A nebo přesto nejezděte.
3: Mňam, to je dobrý.
4: To je jám.
3: Jám?
4: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
3: Tak to si slíznu.
4: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jám, to si slízneš.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
12: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno přejeme super odpoledne a pokud jste dneska u vody, tak o to líp a možná i někteří zaměstnanci veřejnoprávních médií se to dneska užívají třeba někde ve stínu a u vody, že?
1: No jasně, protože dneska stávkují zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu. A důvodem, ten důvod možná znáte, ale je to spor o budoucí financování veřejnoprávních médií, že jo? Protože ti zaměstnanci tvrdí, že potom ta televize nebude už veřejnoprávní, bude to ovládané státem a samozřejmě stát tvrdí, že to tak nebude. No, my do toho nevidíme, nesvítíme do toho, ale jako a svůj názor si taky necháme pro sebe.
0: Každopádně, my jsme dneska pro vás nachystali takový přehled spíš takových jako bizarních stávek a musím říct, že teda některé jsou luxusní. Schválně, stávkovali jste někdy, Peti, co ty?
1: Já, tyjo, čověče.
0: Ani doma?
1: No tak doma furt, jo, ale takhle, že bych někam vyšla do ulic, já si nejsem ten typ, jako já třeba jako jsem za ten třeba názor, ale jako vložně nevyjdu do ulic, víš? Možná bych někdy měla, asi bych se měla nad sebou zatím stávkovat.
0: Já ne, zatím ne. Ještě ne, ale možná taky někdy budu.
1: Tak pojďme na ty bizarní stávky,
0: tak
1: co tam máš.
0: Tak třeba v Japonsku, jo, tam byla stávka autobusáků a borci to tam řešili úplně suprově, protože vozili cestující, ale přestali vybírat jízdné.
1: To je dobrý, zdarma.
0: Takže cestující vsed na nebi, dopravní podnik o to míň.
1: Já tady mám pražské dumpipy, možná znáte, že jako ty toaletářky stávkovali kvůli obavám z toho, že ztratí svoji práci a Paříž rychle zjistila, jak moc jsou potřeba, ale jako já se tady tohle musím říct svůj názor, to musím.
0: No.
1: Já si nejsem jistá, jestli jsou toaletářky potřeba. Když jsem byla v Budapešti, ne, tak tam byla toaletářka, jo, v nějakém karaoke baru. A my jsme šli a ona tam nebyla potřeba, ona tam nevybírala nic. Ona tam ani nechodila na ten záchod, ona tam vyloženě seděla a když si nic nedal, tak ble. Tak byla na ní byla nabručena.
0: No, vidíš to.
1: Takže já bych určitě tohle nepodpořila, tuhle stávku.
0: Každopádně třeba kolumbijská stávka skřížených nohou, ta je taky hodně zajímavá. Ženy totiž, ano, no, ženy totiž odmítaly sex, dokud úřady neopraví rozbitou silnici do města.
1: Tak možná, že to byla úplně nejúčinnější stávka v historii.
0: Já si myslím, že kdyby se něco takového udělalo tady u nás v Brně, milé dámy, tak bychom měli ne 8, ale 16 pruhů na té dálnici.
1: Hele, tak já se kousnu.
0: A hlavně hodně brzo.

0: Posloucháte pondělní odpolední show Hit Radio City Brno. Tak doufám, že start nového týdne proběhl absolutně na výbornou a myslím, že hlavně teda všichni školou povinní z toho mají největší radost, že začalo už pondělí, že?
1: Tak já udělám takový pondělní průzkum, co myslíte? Ptám se, protože já už jsem se ptala na několika festivalech, jo, vždycky lidí, aby zvedli ruku, kdo používá umělou inteligenci každý den, jo. Teďka si myslím, že školou povinní už nemusí, jo, protože už mají asi uzavřené známky. Používáte každý den?
0: Já?
1: No.
0: Tak kdybych si pamatoval heslo, tak bych používal.
1: Tak, jo, takhle. Takže se nemůžete svěřit s hlasovou zprávou nebo klidně jenom napište na náš hitradiovský WhatsApp 720 890 848. Protože tady třeba jeden pán z Národní sbírky zlozvyku, jo, on píše, že než jdu k doktorovi, ptám se umělé inteligence, jaký budu mít výsledky a jestli nemám rakovinu. Snažím se vždycky ptát tak, abych ji logicky neměl. Pak se ptám i na ostatní členy rodiny a ujišťuju se, že ji nemají ani oni. Ani oni. Jsem rád, že od té doby, co existuje umělá inteligence, jsme zdravá rodina.
0: Tak jak to máte vy? Tak já myslím, že Peti, ty jsi také v té skupině, která využívá četně, že?
1: Jo, já to využívám četně, no a jednou dokonce mě udělal takovou psychologickou poradnu, takže to je kámoš, je to poradna, je to všechno v jednom, no.
0: Všechno v jednom.
1: Všechno v jednom.
0: Já to probnu, zkusím vzpomenout to heslo.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky.
4: Migové.
3: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
4: Harley.
3: Tomáš Klus.
4: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
8: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortech v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
9: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matraceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
13: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno se blíží 16. hodina. Další aktuální pohled do světa novinek, ale ještě předtím omrknem ty naše domácí brněnské novinky ze silnic. Máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. No a samozřejmě i dneska po 17. máte možnost vyhrát plnou nádrž benzínu nebo nafty, záleží na co jezdíte. A k tomu, abyste vyhráli, stačí jedno jediné.
1: No jasně, mohli byste poslat hlasovku o tom, kde to v Brně fičí nebo stojí na 720 890 848, to je náš Hit Radiovský WhatsApp.
0: Jak nám napsal před hodinkou zhruba Mára, tak v Brně v Heršpické ulici ve směru z centra tady bouralo nákladní auto s minibusem, tak děkujeme za zprávu. Pokud je to ještě aktuální, klidně dejte echo, jak to aktuálně na místě vypadá. A pokud byste projížděli třeba i ve Znojmě, tak v Palackého ulici tady nám bourala dvě osobní auta, omezení tady může být ještě zhruba hoďku a půl, a také v Rooseveltově ulici ve Znojmě se řeší dopravní nehoda dvou osobních aut. 720 890 848, to je naše dopravně laděný WhatsApp, klidně posílejte hlasovky i dneska za odměnu plná nádrž benzínu nebo nafty.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdarna.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Prezidenta Petra Pavla vláda na červencový summit NATO nedelegovala. Misi povede premiér Andrej Babiš a účastnit se budou také ministři obrany Zuna a zahraničních věcí Macinka. Důvody jsou praktické, jak uvedl Babiš po jednání kabinetu. Vláda tak rozhodla na jeho návrh. Návštěvníci západočeské části Šumavy mohou letos poprvé využít zážitkové karty ShumavaCard. Co všechno hostům nabízí a kde ji mohou sehnat, ví projektová manažerka Marcela Stracená.
12: ShumavaCard je vlastně oficiální karta hosta, která propojuje ubytovatele, turistické cíle, restaurace i služby napříč celým regionem. Návštěvníci ji zdarma získají u zapojených ubytovatelů a díky ní můžou čerpat různé výhody a slevy po celé Šumavě.
1: Ta aktuálně nabízí asi 30 benefitů a další budou postupně přibývat. V květnu vybral stát na mýtném téměř 1,75 miliardy korun. Meziročně je to o 2% více. Od začátku roku pak částka na mýtném překročila 8,25 miliardy korun, což je proti loňsku téměř o 5% více. Známe los z prvního kola naší nejvyšší fotbalové soutěže. Hrát se bude 25. a 26. července. A podle všeho se zatím počítá i s Karvinou, která se odvolala proti verdiktu za ovlivňování zápasů. Na podzim se odehraje 18 kol, zbylých 12 základní části pak na jaře.
13: A pokud teďka frčíte na zastávku Šaliny, tak máme pro vás aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
14: Hezké pondělní odpoledne. Tradiční zpoždění až 12 minut i nadále evidujeme v oblasti Horních Heršpic. Tato zpoždění se objevují na linkách E50. V ostatních částech Brna jezdí spoje na čas nebo s minimálním zpožděním. A všechny aktuální informace, jako vždy, naleznete v aplikaci DPMB Info nebo na našich profilech na Facebooku a na sociální síti X. To je pro tuto chvíli ode mne vše. Loučí se s vámi Radek Lang.
15: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
13: 30 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí, už jako jeden stupínek méně, takže večer, já se podívám. Se, no. No a já se podívám, kolik bude večer, jako krásných 18-17 stupňů. Já na létě miluju právě ty teplé večery, že si sednete venku, jo, už jako po celým dní jste tak jako vydechlí z toho tepla a potom začne ta paráda. Tak ta bude a zítra to bude taky paráda, 29 stupňů a zataženo. A ve středu dokonce 29 a úplně jasno.
0: No, tak máme se na co těšit. Rozhodně ale doporučíme dodržovat pitný režim, pravda?
13: Jasně, protože v létě se zvyšuje, nejsou to nějaké 2 litry, ale můžete klidně vypít 4. Igor vypil už dneska 6, podle mě.
0: Nealka. Hit Radio City Brno. Na Hit Radio City Brno máme za sebou opravdu hodně prosluněný víkend. Jak jste si ho užili?
13: No, my jsme si ho užili, ale co vy? Hit
0: Radio. Taky o tom bude řeč už za chviličku, protože byste nevěřili, ale někteří na MotoGP

0: Pondělní odpolední show Hit Radio City Brno je v plném proudu a také jste si doufám užili ten prosluněný, opravdu hodně horký víkend.
1: No já jsem si užila na Dolní teda Moravě, já jsem nebyla v Brně, což mě moc mrzelo, protože tady to Brno, to žilo,
0: právě.
1: Tady to tepalo.
0: Všechny cesty vedly o tomto víkendu do Brna a samozřejmě pokud jste i vy vyrazili na velkou cenu, tak jste si to záručeně náležitě užili. Protože když se mrknete k nám na Instagram, tak máme ho tam plný úplně zajímavých informací z celé velké ceny, zákulisí a podobně. A samozřejmě celé Brno slavilo, protože náš Filip Salač skončil na třetím místě. Obrovitánská gratulace, přesně.
1: Já mu to tak přeju jako fakt, protože konečně on měl hroznou smůlu a pak se mu začalo konečně dařit a myslím si, že to hezky navázalo, to Brno. No.
0: Tak, tak, no ale samozřejmě kromě Filipa Salače jsme řešili i jedno další zajímavé jméno, že? A to je no Valentino Rossi.
1: On je, to je miláček, to je prostě miláček Brna a já jsem si říkala, proč ho tak jako milujeme, jo? On jako samozřejmě, je to jeho osobnost, ale já jsem zjistila, že on třeba, když vyhrál nějaký závod, tak to nešlo jenom o to, že jo, že slavil, ale on prostě si chystal při jakože divadelní scénky třeba, nebo dělal prostě na trati, že hraje bowling, takže oni se ti fanoušci, tak oni se těšili na to, co zase po tom závodu přijde.
0: No a pár z nich vyspovídal i kolega David Máčala, byste nevěřili, od kolika tam borci čekali.
2: Od 6 ráno tady čekáte?
3: Jo.
2: Co očekáváte vlastně od jeho příjezdu?
3: Ten loňský rok, že jo, jsme doufali, že přijede, nepovedlo se to, letos jsme to viděli na internetu, že vlastně Valentino má dojet do Brna, takže my jako urputiví fanoušci, který ho máme jako neskutečně rádi, jsme na značkách už jako mezi prvníma. To je náš sen mít nejenom podepsanou českou vlajku, ale hlavně jeho vlajku a mít splněný takovej ten náš životní sen.
2: Co mu popřejete?
3: Já toho moc nenamluvím asi, já jsem z toho tak špatný, že od 15 roku ho vlastně sleduju úplně intenzivně a nevím, no, snad nebude infarkt, ale jakože fakt to nevím, asi neřeknu nic, možná nohy dřevěny, no.
4: Moje první slova, asi Mr. Valentino, I love you.
0: Tak já doufám, že se to chlapům povedlo se s ním potkat.
1: No to bych taky chtěla, jestli někdo máte třeba z vás nějaké video se setkáním Valentina Rossiho s fanouškama, tak to bych fakt chtěla vidět.
0: Protože... Klidně nám to pošlete i na WhatsApp na 728 90 848, budeme závidět, tiše.
1: A já jenom doplním, jaký je Valentino Rossi oblíbený, jo? Tak třeba v jeho rodném městečku Tavulia, Itálii, údajně změnili značku na příjezdu do obce z 50 km za hodinu na 46, jeho číslo.
0: Ano, jeho číslo, no jo. A samozřejmě je to asi ten nejslavnější obyvatel celého městečka a my ho tímto zdravíme.
1: Zdravíme ho a budeme se těšit zase na další velkou cenu.
0: Doufám, že přijede.

0: Tak jsme se tady s Peťou normálně zasnili. Skútři a Break It Up, jeden ze dvou ploužáků, které znám.
1: Jo, jenom dva znáš.
0: Ploužáky od skútru.
1: Jo, od skútru.
2: Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
0: Ano, od skútru, no. Tak ať už jedete na skútru, v autě, třeba na tříkolce, je nám to úplně šumák, protože pro vás máme opět další pohled na silnice v celém Jihomoravském kraji a přejeme vám šťastné cestování. A nezapomeňte, že i dneska máte možnost vyhrát plnou nádrž benzínu nebo nafty, k tomu stačí jedno jediné.
1: No jasně, pošlete nám hlasovku právě, jak vám to frčí na cestě, třeba po Brně, nebo i po celém Jihomoravském kraji, pokud nás posloucháte a my víme, že ano. Takže stačí hlasovka na naše číslo 720-890-848.
0: Ano, a na Brněnsku v Modřicích, v Masarykově ulici, tady bohužel srazilo osobní auto cyklistu. Na místě máme vyšetřování dopravní nehody. S opatrností projedete, zdržení tady může být zhruba ještě 20 minut. Také ve Znojmě v Palackého ulici. Tady pro změnu bourala dvě osobní auta, tak doufám, že to jsou jenom plechy. A D1, respektive D2 na 11. kilometru ve směru na Brno došlo v koloně ke střetu dvou osobních aut. I tady buďte velmi opatrní.
1: A když jsi mluvil o tom cyklistovi, tak mě napadlo, jeden známý, tak on jakože se vyboural na kole a musela dojít, jako měl nějaké zranění, takže sanitka, pak dojela i policie a normálně mu napařili pokutu za to, že způsobil dopravní nehodu, i když sám sobě.
0: No, i to se stává.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindle X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Ale zase tě naučil řídit.
9: A no.
8: Co dáme, má něco takového, nějakého strašáka?
10: Cyklisti asi. Já jsem měl vždycky strašný strach, když jsem předjížděl cyklisty.
8: Aha. Kolik jich padlo, co během?
10: A ještě k tomu měl ten můj profesor takovou hlášku. Vždycky řekl, vždycky, když jsme projížděli kolem cyklisty, tak řekl: a zvláštní odrůda, kolař.
7: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: To si nemusíme představovat. Na Hit Radio City Brno dozněla Rihanna. Za chviličku si dáme kabát, ale fakt jenom ten hudební, protože není potřeba dneska, že jo?
1: Jsi říkala, že si dáme za chviličku kabát.
0: No ale ještě předtím mrknem třeba na místa, kde se můžete o tomto a nejenom víkendu, ale v těchto dnech také pěkně vyřádit už z toho letního počasí. A navíc z konce školního roku, že jo? Peti, tak schválně, co jsi měla z matematiky?
1: Hele, já jsem měla, já to říkám tak jako pozitivně a nadšeně, ale vůbec jsem nebyla nadšená z toho, když jsem měla třeba trojku, že? No, fyzika, ono to bylo podobné. Já už to mám v mlze, jo. A já jsem potom, když jsem skončila tu klasickou školní docházku, tak jsem se hrozně zajímala o to, abych šla někam na školu, kde ani matematika, fyzika a chemie není.
0: Takže všechno špatně.
1: Všechno špatně, ano. A to mě někdo dal do matematický třídy na základce, nechápu.
0: Pěkně, tak stalo. Asi bys musela platit vstupné, kdyby si šla teda na Brněnskou hvězdárnu, ale k radosti všech matematiků, fyziků, chemiků opět vyhlašujeme nejoblíbenější akci vesmírně školního konce roku, protože pozor, od pátku až do úterý 30. června můžete dorazit do brněnské hvězdárny na Kraví horu a pokud sebou vezmete i vízo a tam budete mít jedničku nebo výborně, jo, napsáno, tak máte vstup zdarma. Krásta.
1: To mě by se nepovedlo, ale já jsem spíš zaražená tím, já jsem se to dozvěděla teďka, že už prázdniny jako začínají v pátek. Není jak zbytečně brzo?
0: Tak 26. června, nejvyšší čas možná.
1: Jo, tak to je dobrý, ne, já vám to přeju, hele děti, fakt, že vám to přeju. A taky byste mohli vyrazit do zoo, protože tam je běh v zoo a běžíte pro medvědy, protože polovinu vybraného startovného se věnuje na podporu chovu ledního medvěda v brněnské zoo a vy víte, že lední medvíci jsou fajn. Kdyby jako běželi oni, tak by vás dokonce i předběhli, protože nějaký lední medvěd nějaký, no asi všichni, dokážou běžet rychlostí až 40 km za hodinu.
0: Prostě nezdrhneš.
1: To je jak babet.

0: Zlata, ne?
1: Mm-hmm. A počkej, to se běží v brněnské zoo?
0: No jasně, jsem říkala brněnské zoo.
1: Není to do kopce?
0: Ježíš, to mě nenapadlo, tak tam nejdu. Ale víte, kdy to je? Je to ve středu 24. června právě v Arahlu. A to je hezký, jakože tak víte co, podle mě je dobrý zaměstnat hlavu, jo. Když už se vám nebude chtít běžet do toho kopce, tak se prostě podíváte, pokocháte se zvířátkama a pak vám to ani nepřijde.
1: A můžete běžet třeba zpátky z kopce.
0: Jo.
1: I no. Tak se dá, že? No ale pokud milujete veterány, tak byste neměli chybět o tomto víkendu v sobotu 27. června ve Slavkově u Brna. Tam totiž v Zámeckém parku se koná opět tradiční Veterán Fest Slavkov a bude to opět nádherná podívaná.
0: To určitě bude, jako já tomu nerozumím, já mám spíš radši nový auta, jo, kdyby to chtěl někdo poslouchat, aby mi nějaký koupil, ale jinak dobrý.
1: Ale kdybys měla nějakého veterána, to bys byla opravdu bohatá nevěsta.
0: To mě mi každý čučel, že? Pak
1: bohatá nevěsta bys byla.

0: Na Hit Radio City Brno jsme to v takovém houpavém tempu hezky dokonali až do 3/4 na 5.
1: Já jsem si říkala, teď normálně
0: teď úplně zamyslel nad tím, co říkal Kuba Ganem, protože ten má pro nás takový zvířecí dojáček, další zážitek ze služby Městské policie Brno. No a někdy to není úplná sranda.
2: Dobré odpoledne. O záchranu psího života bojovali v sobotu večer strážníci, hasiči i kolem jdoucí v širším centru Brna. Zásah hlídky městské policie iniciovala žena, která na linku 156 zavolala, že zvíře se nejasným způsobem dostalo za skleněnou zábranu balkónu ve druhém patře a po samém okraji přechází tam a zpátky. Strážníci hned po příjezdu požádali svědky, aby se rychle pokusili opatřit prostěradlo nebo deku. Sami spěchali kontaktovat majitele bytu a požádali o příjezd hasiče. Nikdo ale neotevíral, a tak strážníci s ochotnými kolemjdoucími napnuli pod balkonem nejprve povlečení a potom široký plét, které donesli místní lidé. Bílý byšonek se nebezpečně vykláněl přes okraj a chvílemi došlapoval na hranu konstrukce domu jen částí přední tlapky. Naštěstí ho nakonec sundali hasiči z přistaveného žebříku. Hlídka městské policie vyvodila, že k riskantní situaci zřejmě vedla shoda okolností. V bytě byly pravděpodobně otevřené balkonové dveře a průchodu bránili jen stažené, volně visící žaluzie. Ze stolku stojícího v bytě u okna se psovi podařilo zastínění potrhat a polámat a díky tomu se dostal na balkon. Nakonec podlezl i skleněnou zábranu. Mezi ní a podlahou byla úzká škvíra. Byšonka odvezla odchytová služba městské policie do útulku, kde si ho hned druhý den ráno vyzvedla majitelka. Strážníci jí totiž na dveřích nechali vzkaz. Pokud chcete vidět záběry z tohoto neobvyklého zákroku, sledujte Facebook a Instagram městské policie Brno. V příštích dnech je tam zveřejníme. Přeji hezký zbytek dne a příjemný poslech Hit Rádia City Brno.
1: Já se na to hrozně těším, na to video, protože to chci vidět a budu na to číhat. Zatím to tam teda není, takže se nemusíte koukat, ale my vás o tom budeme informovat. A hlavně, co by mě zajímalo, jako když ta majitelka přišla a to vylepení na dveřích, jako paní, malé vám pes spadl z balkónu, přijďte si do útulku.
0: Pejsek byl asi nějaký atlet, že?
1: No, byl akční.
0: Akční pejsek.
3: Dopravní hlídka Hit Rádia City Brno. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižní Moravy? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City Brno, tvůj parťák na silnicích jižní Moravy.
4: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
5: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
4: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
4: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej.
10: www.direct-auto.cz. V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
12: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
11: www.u-lucerny.
3: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: věci.
1: Na Hitrádiu City Brno doznívá Miles Smith. Nás také moc těší každý nový člen naší WhatsAppové skupiny. Protože i dneska máte možnost samozřejmě posílat své hlasovky a už za pár desítek minut někoho z vás odměníme plnou nádrží nebo nafty. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a 17. hodinu, nebo před 17. hodinou pouštíme do éteru také Andreje.
2: Zdravím, dajte si pozor na havárka u Obi v ulici Sokolova Brno, vedle Obi. Na štěstí jen plechtí. Ahoj.
1: Tak děkujeme. Dívám se, že to je stále ještě aktuální, zhruba ještě 10 minut, tak kdyby náhodou jste projížděli kolem, dejte nám také stejně jako Andrej klidně na náš WhatsApp 720 890 848 aktuální info, jak to aktuálně vypadá. Pokud jedete po D2 na 11. kiláku ve směru na Brno od Blučiny, došlo v koloně ke střetu dvou osobních aut. V Brně v Tuřanské ulici máme hlášenu také havárku osobního auta s motorkou a při průjezdu Brnem ve směru do centra na sjezdu Řečkovič Řečkovic leží na vozovce roztrhaná pneumatika a blokuje levý jízdní pruh.
3: To je takové už jako ta pátá hodina už je...
1: Moribundus, taková... no. Takže 720, 890, 848 stále ještě můžete posílat zprávy nebo hlasovky a za to i dneska plná nádrž benzínu nebo nafty.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
6: Letní slevy právě odstartovaly!
7: Zažij léto naplno!
6: Když zábava,
7: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát!
8: Jaké pantofle?

0: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Máme 17 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkartová. Prázdný dům je pro zloděje lákavým cílem. Právě během letních dovolených lidé často odjíždějí na několik dní nebo týdnů a nechávají své domovy bez dozoru. Jaká pravidla by měli dodržovat, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
4: Při odchodu z domu je třeba zavírat všechna okna, nenechávat je ani v pozici ventilačky a samozřejmě uzamykat všechny dveře. Cenné předměty je lepší mít v trezoru. Přehledný prostor před objektem a i dobré osvětlení dokáží odradit zloděje.
3: Chránit je potřeba i garáže a nebo kůlny. Až pětina školáků ve věku od 11 do 15 let pije každý týden energetické nápoje. Podle některých učitelů jsou děti právě v důsledku nadměrné stimulace roztěkané a neschopné udržet pozornost. Poslanci v minulém volebním období navrhovali omezení prodeje až od 16 let. Ke schválení ale nedošlo. Bezmála 3 tuny kokainu ukrývalo podzemí v australském Sydney. Policie skrýš odhalila v tajných bunkrech, které se nacházely pod falešným dnem lodních kontejnerů. Hodnota kokainu se odhaduje v přepočtu na zhruba 12 miliard korun. V Ostravě dál pokračuje hokejbalové mistrovství světa a do akce dnes půjdou jak naši muži, tak i ženy. Češi od 17.30 nastoupí proti výběru Švýcarska a stejný soupeř čeká i na naši ženskou reprezentaci, která bude hrát od 7:45.
5: A ještě dnes doplníme aktuální informace, doplníme aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
6: Hezké pondělní odpoledne. Doprava se i nadále sklidňuje a ani už v Horních Heršpicích zpoždění nejsou velké. Zpoždění jsou maximálně 5 minut. A všechny aktuální informace naleznete jako vždy v aplikaci DPMB Info nebo na našich profilech na Facebooku a na sociální síti X. To je pro dnešní den ode mne vše. Loučí se s vámi Radek Lang.
7: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční

0: Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: 29 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí máme částečně zataženo, což si myslím, že všem přijde vhod. Ty noční teploty se budou pohybovat okolo 17 stupňů, což je velmi příjemné. No a zítra nás čeká zataženo, 29 stupňů. A já, když se podívám, tak dopoledne to by mělo být jasno, polojasno, potom popoledni se zatáhne a k večeru se zase rozjasní.
2: A pršet nebude?
1: Nebude.
2: Takže pravidelná. Hit Radio City Brno. Čas dovolených je tady a co nejzajímavějšího jste si propašovali?
1: Tyjo, já vůbec nevím, musím popřemýšlet.
2: Hit Radio. No já bych tě tipoval minimálně na lahvinku vína. Možná
1: ale
2: dvě.
1: Já jsem si jenom propašoval jednou myšku k nám na balkon domů, jako to nebylo zdovolené. Ale chtěla jsem si vzít tam psa od tam a to mi neprošlo.
2: No tak jak to máte vy, klidně nám dejte zprávu i na WhatsApp 720 890 848, za chviličku to probereme.

0: Tak to byli Imagine Dragons, za chviličku se vrhneme na aktuální českou hudební tvorbu, těšte se na aktuální pecku od Krištofů, ale ještě předtím vyrazíme na Dovču, protože čas dovolených se nám blíží a my se dneska ptáme, co si nejčastěji v úzovkách vozíte z dovolených. Tak někdo si přisvojí, pravda, hotelový ručník, že? Minibar, sprcháč.
1: Ale tak takový ty malinký sprcháčky, co tam jsou, tak proč bych si to někde nevzala? Jestli to potom beru sebou, když někam jdu na víkend pracovně, tak
0: jo,
1: se to
0: takhle
1: hodí.
0: Dobře, ale týpek v Kapském Městě pašoval, a teď se držte, ve svém kuforu 150 jedovatých štírů.
1: No v poji.
0: A teď mu hrozí vysoká pokuta a 25 let vězení.
1: 25 let vězení za štíry?
0: No, hodně za 150 dobrý. Štírů.
1: Spíš jako na co je potřeboval?
0: Já nevím, třeba by se chtěl udělat jako štíří farmu, víš?
1: Štíří farmu jedovatou. Nebo by to prodával někomu, kdo to potom dá třeba tchýni do boty, něco takového. Ale tak asi jako to bude dobrý biznis, že? Já jsem se koukala, kolik by třeba vydělal.
0: No. No,
1: kdyby je prodal a vydělal by 200 tisíc cca, což jako za to riziko, za 25 let ve vězení, jako 200 tisíc to nestojí, ne?
0: Tak možná bude ještě pokuta vyšší, no.
1: No, ale to tady Igor to tady rozčíslo, on mi říkal, no ale počkej, jak často to rodí ten štír. Tak jsem se koukala.
0: To víš, obchodní model.
1: Prej, a tak jsem se koukala, že rodí jednou za rok. A Igor, a kolik může mít štírečků? Protože jak řeknete, mláďata od štíra, že?
0: No, štíreček.
1: Štíreček, štírečku může mít 40, takže...
0: Tak to by byl dobrý biznis.
1: No, tak to už by šlo, jako, kdyby jako si je nechal. Počítám.
0: Ale člověče, jak tě tak poslouchám, ty budeš dobrá tchyně, teda tchyně, snacha.
1: Jo, ale ne, štíra kupovat nebudu.

0: Na Hit Radio City Brno Poleučku doznívá Adele a u Ačka zůstanem za chviličku také Alex Warren anebo Agnes. Prostě nejsme Bčka, že?
1: Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
0: Máme tady opět slavnostní vyhlášení dnešního šťastlivce, protože dneska nám jednu hlasovou zprávu poslal tento posluchač.
2: Zdravím, dajte si pozor na havárka u Obi v ulici Sokolova Brno vedle Obi. Naštěstí jenom plechy. Ahoj.
0: Tak moc děkujeme.
3: To je strašně vtipný, že naštěstí jenom plechy, to je pravda. Jakože ale,
0: právě.
3: No dobře, ale mně přijde, že vždycky jako chlapi se nejdřív zajímají, když zjistí, že třeba jejich žena měla nějakou jakože menší nehodu. A co auto? Vůbec se nezajímají jako o tebe. No.
0: Takže děkujeme a samozřejmě fanfára. A plná nádrž pro dnešní pondělní den z našeho WhatsAppového čísla 720 890 848. No a pokud byste chtěli vyhrát taky, tak není nic jednoduššího, než si přidat WhatsApp Hitradia krásně do svého.
3: No jasně, přidejte si nás, můžete si nás uložit, abyste nám mohli tu hlasovou zprávu poslat na ten WhatsApp. A je to 720 890 848 a zítra můžete být naši dopraváci vy.
0: Tak držíme palce, no a ještě bleskový pohled na aktuální situaci. V Brně v Tuřanské ulici máme hlášenou střet osobního auta s motorkou na průjezdu Brnem ve směru do centra. Na sjezdu do Řečkovic stále leží na vozovce roztrhaná pneumatika a také na Brněnsku v Modřicích v Masarykově ulici. Tady bohužel srazilo osobní auto cyklistu, takže i v tomto úseku velmi opatrně.
1: Musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Ahoj Richarde, vítej zase u nás.
5: Ahoj.
4: Richarde, ty jsi ze Slevomatu.
5: Je to tak.
4: Jo, nemáš náhodou vyloženě něco podpultového, co by si nám tady tak říkajíc podsunul jako takovou nějakou, hele, exkluzivní informaci?
5: No, já nevím, co všechno můžu prozradit. To cestování můžu dneska. Kejve na mě tady naše supervizorka, že můžu. Takže když si teď otevřete Slevomat, tak tam najdete takovou jako specialitku, která je vytvořena přímo pro začátek prázdnin.
4: Takže cestování.
5: Přesně. A právě tím, že je to největší sezóna, tak je to jedna z největších kampaní, kterou děláme. Pojď si to říct, Nadí, ty jsi to připravovala, tak nám to prozradíš.
6: Uf, no tak dobré, no. Tak já vás všetkých zdravím.
4: Ahoj, Nadí.
6: A Ryža správně hovoril, keďže leto je tu a s ním mají chuť cestovat, my jsme to na Slevomate teda podporili obrovskými sezónnymi zľavami na ty nejoblíbenější ponuky na cestování. Či už chcete zostať v Česku, v zahraničí, milujete hory, jazera, more, no prostě přijde si na chuť úplně každý.
4: Takže se vlastně teď nejvíc z celého roku vyplatí nakupovat dovolenou.
6: Akoby, keďže jde o podpultovou informáciu, tak vám povím len toľko, že se rozhodně neoplatí čakať.
4: Chcete mi naznačit, že lepší už to nebude?
6: Akoby zase máme samozřejmě připravené nějaké další esa, ale teraz je to fakt nabombené.
4: No tak díky moc za podpultovku.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
1: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
12: CZ.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
19: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě.
13: Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem.

0: posloucháte, ať už jste kdekoliv. Hit Radio City Brno přejeme klidné pozdní odpoledne. A pokud máte dneska šichtu do 17:30, tak už běžte dom. Máme dvě minuty po, jo, abyste neměli přes čas. No ale doporučil bych možná se někam vyrazit schladit, že? Protože venku je fakt jako hodně teplo, ale to furt není...
1: Bude hůř.
0: To furt není moc, teda moc. To furt není dost, protože o tomto víkendu, který nás čeká, to bude opravdu šajnit. Pocitové vedro má být až na 45 stupních.
1: Jako...
0: Ty kráso.
1: To bude masakr. Třeba až půjdete do restaurace, tak tam na poledním menu nebude Cezar salát, jo, letní, dobrý, ale pečený číšník s krustou.
0: Ty jo. Každopádně je potřeba dodržovat určitá pravidla, aby to s náma nešvihlo, jo, takže pitný režim, ale ne úplně moc ledovou vodu, ale spíš jakoby...
1: No ono se má pít právě jako teplý víc.
0: A to já, právě.
1: Jenomže mě se z toho chce trošku jako zvracet, když jako je mi teplo a ještě k tomu si mám dát teplej čaj, no tak to ne.
0: Tak
1: no,
0: já tak ne. Třeba jako mám rád v tom vedru, když si dáš jako fakt horkou polívku.
1: Jo?
0: No.
1: Že se ještě víc potíš, to je to?
0: Tak se normálně, jako tak nějak aklimatizuju. Ale já už vím, co budu dělat o tomto víkendu, teda půjdu si předtím koupit aspoň 3 kila mrkve.
1: Proč mrkve?
0: No, abych nachytal ten bronz na tu dovču, víš?
1: Jakože beta-karotén.
0: Ano.
1: Ježiši.
0: A pak se půjdu vyvalit na prígl.
1: Hele, ale nevím, jestli ti stačí ty 3 kila, jo? Protože ten beta-karotén je takovej, že on je lepší možná v těch pilulkách, protože to budeš bydlet v mrkvově asi. Před tou dovolenou. Ale jinak, jako co jsem viděla za zvláštní doporučení. Normálně, když jako bude fakt to velké vedro těch 37 stupňů, které očekáváme tento víkend, jo, sice je pondělí, ale už jako se můžete připravit, tak normálně prej si dát na noc studený ponožky, jakože
0: normálně studené si, ponožky?
1: No, nevím, si to dáš do mrazáku, nebo si je namočí studenou vodou a daj si studený ponožky.
0: Tak z toho chytnu rýmu jak Brno.
1: Hele, tak to zkusme a řekneme si výsledek, jo?

0: Tak to byla Rachel a my pomaličku, polehoučku budeme zvedat kotvin tady u nás na Hitrádiu City Brno, ale musíme zmínit ještě dvě zásadní informace pro dnešní pondělní den, že?
1: Ano, Igor by bez toho nemohl odejít, bez toho, aby vám řekl, že je mezinárodní den bez kalhotek.
0: No a je také den cibulových kroužků a teď přemýšlím, co bych oslavil víc.
1: Ale tak asi mezinárodní den bez kalhotek, že? Nikdo tvrdil, že...
0: Já s tím pak si nemám, nevím.
1: Někdo tvrdil, nějaký asi, to byl určitě doktor chlap, že bez kalhotek by se měl chodit, že to je zdravější. Žena doktorka, nevím, co říká.
0: Já si to myslím taky, no. Ale možná si udělám cibulové kroužky dneska.
1: Ty jsi říkal, že se ti nepovedly minule, že byly gumový.
0: No tak, že jo.
1: Zajdi si do víru brněnského velkoměsta, tady rozhodně na něco natrefíš a my se budeme těšit zase zítra od 3 do 6.
0: Oblečení, ahoj.
2: Hit 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mira.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Miluju nový místa se skvělou kávou.
7: Jo, Kapka.
6: Co je Kapka?
7: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
6: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
7: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Předplatné na kávu.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen kdy do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
14: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu City Brno.
15: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
16: Matracezahubičku.cz.
14: Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.

0: hitparádu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici v Polích je uzavřena vozovka z důvodu prací na inženýrských sítích. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
5: Tak sáhni pro mobil.
6: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
4: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Více na předplatné na kávu.cz.

0: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře. Delegace povede sám premiér Babiš, doplní ho ministři obrany Zuna a zahraničí Macenka.
4: My zkrátka děláme aktivní zahraniční politiku a je to naše kompetence, aby jsme ji dělali. Takže v tomhle směru já chápu, že v minulosti vláda nedělala nic de facto. Tak pan prezident se vžil do té role toho lídra zahraniční politiky, ale teď naší vlády je to jinak.
3: Vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády zveřejní hrad zítra v 10 dopoledne. Summit se koná 7. a 8. července. Na více než 2 hodiny dnes omezil dění u brněnského hlavního nádraží nález letecké Pumy. Policie okolí uzavřela a evakuovala stovky lidí. Provoz na nádraží a na železničním koridoru byl přerušený. Pyrotechnik munici zneškodnil zhruba hodinu popoledni. Víkendové bouřky způsobily klientům pojišťoven podle jejich odhadů tisíce škod za desítky milionů korun. Nejvíce událostí bude zejména ze středních a západních Čech. Rozsah škod upřesní v dalších dnech. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová nesmí 4 roky na kurty. Důvodem zákazu činnosti je neodevzdaný vzorek při loňské dopingové kontrole. Distanc by měl Vondroušové vypršet 21. června 2030.
5: Maraton hudby Brno rozezní centrum Měbrna, taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
3: Polojasná oblačná obloha, z kraje noci ještě přehánky nebo výjimečně i bouřky. K ránu se mohou tvořit mlhy, nejnižší ranní teploty 19 až 14 stupňů, na severu a severovýchodě 12, no a ráno polojasné, skoro jasné během dne přibývání mraku, opět ojediněle přehánka či bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy tepleji.
6: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. A co? Je vám vedro. Naprosto chápu. Doufám, že zvládáte. Nezapomeňte pít hodně vody a pokud máte klimatizaci, můžu přijet. Další hity před námi. Inxis právě teď.

New Order Blue Monday 88 single z roku 1983. S vámi Hit Radio Classic. A vedro všude, jo, víme. A ještě bude. A já jsem se dneska ráno rozhodla, že to tak nejde, tak jsem si rozhodla, že si koupím větrák. Vy, co jste to někdy podstupovali, víte, že to není jen tak. Jo, vybrat ten správnej. Ale přineslo to spoustu legrace, protože věřím, že nejsem v tomhle sama, ale já miluju číst si recenze. Jo, a pokud si chcete přečíst zábavné recenze, tak u větráku to je naprostá nádhara. Jeden pán třeba psal, fouká hodně, ale mohl by foukat víc. OK, dobře, dobře. Pak se tam opakovala klasika, ruší mě u televize. To je blbý, teď je otázka, co je horší, manželka nebo větrák, že jo? No ale nejlepší na těchto recenzích byl jeden pán ze Slovenska. Jako plus uvedl dobře fouká. Jako mínus uvedl iba fouká. Já přemýšlím, co mohl ještě od toho větráku čekat. Jestli něco víc, nějakou přidanou hodnotu. Každopádně, jestli jste někdy narazili na nějakou bláznivou recenzi, nebo třeba vaše podnikání dostalo nějakou šílenou recenzi, pojďte to napsat. Dejte vědět 777-937-777. Podělte se se mnou, jakou nejbláznivější recenzi jste kdy viděli. A přeju, ať vaše větráky a klimatizace hlavně fůkají. K tomu samozřejmě další hity. Za chvíli Fun Factory a právě teď Emma Bunton. What took you so long? Tak si to užijte a hezké pondělí.

Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer, doufám, že jste pondělí zvládli se ctí i v tom příšerném vedru. Údajně ale, otázka, prosím vás, na jihozápad

0: Česka. Bičujou vás teď bouřky. Všude to totiž píšou a říkají, ale na meteoradaru třeba nic není. Tak jeho západ, dejte vědět, jestli tam fakt máte bouřky, nebo už to třeba přešlo, nebo to nakonec odešlo úplně někam jinam. Ve zbytku Česka jenom vedro, vedro, příšerné vedro. Ale taky ty nejlepší hity, hity a hity. Už za chvíli Monkey Business, Men at Work nebo Mike Oldfield.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
2: CZ.
6: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Yeah. Více na velkýšpalíček.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
12: Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

Monkey Business. Geniální věc. Piece of my life. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer. Ptala jsem se, jestli na jeho západě prší, jo, protože údajně to tam bičujou bouřky. Tak asi ne. Píše Vlaďka ze Sušice. Přeje krásný podvečer, protože tam mají úplný azuro. Píše, ale prostě nezaprší. Jestli si myslí nahoře, že nám stačí 5 kapek, tak než ty spadnou na zem, tak se vypaří. Což je pravda. Tak můžeme zkusit, já nevím, jestli jste to někdy dělali, ale dělává se, že jo, tanec deště na přivolání. Ideálně byste u toho měli vypadat co nejvíc praštěně. Jo, tak pokud teď zrovna třeba jste na zahradě, jo, nebo na balkoně, nebo i doma v obýváku a extrémně se potíte, pojďte to zkusit. Tematicky. Něco s vodou, jo? Tak skupina Aqua, to by šlo. No a to, co budeme dělat, až začne pršet. My oh my.

0: Dionne Warwick, Heartbreaker, posloucháte Hit Radio Classic. Ano, i v pondělí večer si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Některé songy, na ty jsme možná i tak trochu zapomněli a je čas si je připomenout. No a pak jsou tu stálice. Songy, které prostě nám v té hlavě občas zní i sami od sebe. Já bych se klidně vsadila, že minimálně každý druhý člověk si tohle občas začne úplně jen tak z ničeho nic zpívat. Já jsem ten druhý člověk, když tak. Modern Talking, Sherry Sherry Lady, taky Bryan Adams nebo Outkast, už za chvíli.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio City Brno a Jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
2: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
1: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
1: Více na předplatnenakavu.cz.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushimakerem domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je domo, to se počítá.

Private Dancer a Tina Turner v éteru Hit Radio. Krásný večer, pojďte se mnou na malý výlet do Londýna. Jo. Tam se to má tak, že premiér se vždycky nastěhuje do čísla 10 na Downing Street, tradice. No a součástí toho domu je kocour Larry. Normálně, když si najdete třeba na Google Larry the Cat, tak vám to najde tohodle kocoura, protože on už tam zažil a přežil 6 různých premiérů. To je v podstatě místo nějakého mazlíčka už reálně politická instituce. Jo? On má za úkol vítat hosty, testovat výdrž nábytku, což je u kočky poměrně logický. Neskutečný, neskutečný. A vlastně, že mi to docela líbí, tak v jednom městě už byl starosta pes, že jo? Já si myslím, že to je ta cesta, kterou bychom se do budoucna měli vydat. K tomu ty nejlepší hity. Culture Beat právě.

0: Hit Radio City Brno.
1: Pašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstích.

0: 21 s námi v éteru Hit Rádia. Pondělí večer. Doufám, že jste v pohodě, že jste to přežili, protože pondělky jsou náročné sami o sobě. To je jasný. Ale k tomuto vedro. A většina z vás asi nemůže pracovat, že v ledničce nebo v mrazáku. Ačkoliv to by se teď opravdu nabízelo. Já vždycky teď, když si jdu do mrazáku pro led, tak tam chvilku zůstávám a myslím si, že asi jakoby to nepomáhá ve výsledku, ale ten chvilkový pocit toho ledu na tváři, to je fantastický. Tak jestli půjdete teď třeba do mrazáku, tak si na mě vzpomeňte, jo? No a já vám k tomu pondělnímu večeru doručím alespoň ten nejlepší playlist. Za chvilku Santana a Rob Thomas, taky Kylie Minogue nebo Saš.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Posloucháte Hit Radio Classic, za námi Saš. Přeju krásný pondělní večer, tropický, ano, ale prosím vás takhle. Může být i hůř, jo. V pražském Klementinu byla v tento den nejvyšší teplota naměřena v roce 2000, což je strašné, ale je to 26 let zpátky. Bylo to 34,9 stupně Celsia. Tak to dneska nebylo. Dobře, o víkendu má být 36, ale uvidíme, jak to dopadne. A nejnižší teplota v tento den byla naměřená v roce 1921. A to prosím pěkně. A teď si užijte to slunce. 6,6 stupně. Si to představte, konec června, ono bylo 6 stupňů. Jo, takže jakože se pečem jasně, ale taky bychom mohli mrznout. A to je podle mě horší. Co vás určitě nesklame, to jsou naše další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Čeká nás Alice Springs a teď jsou tu Roxette a Run to You.

0: jo, prostě tu hudbu umíme. Alice Springs a Jízda na Hit Radio. Krásný pondělní večer, pokud stejně jako já kontrolujete, jestli mají trošku spadnout teploty, alespoň v noci, tak ne. Jo, ale to nevadí, pak zase bude pršet dlouho, my budeme naštvaní, že prší, prostě věčnej koloběh. Já doufám, že aspoň trochu si to sluníčko a to teplo užíváte, protože hele, 22. června, jo, necelý půl rok a už jsme zase v zimě, takže pojďme si to vychutnat. Tím určitě pomůže náš playlist Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvíli Mary Mary, Boyzone nebo John Lennon. Hit Radio.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Show is hot out here. No, I don't mind.

0: pozor, velká slevová akce v Teddy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Krásný pondělní večer z Hitradia, s vámi Kateřina Pechová. 8. hodina je tady. A k tomu další hity, teď už k víni.

Color Factory, It's Always You. Posloucháte Hit Radio. Internetem teď koluje skvělý video. Je tam obrovský gorilák, samec, pohádce se svojí družkou. Je zachycen na videu, jak sedí na schodech a velmi hluboce a intenzivně se zamýšlí. Tak jestli se pohádali s partnerkou, dává to smysl, že mu prostě dala nějaký podněty, nad kterými by se měl zamyslet. Proběhly spekulace, že to je určitě umělá inteligence, protože žádný muž není schopen takhle hluboké a dlouhé myšlenky. Já s nima nesouhlasím a ne, není to umělá inteligence, je to skutečný. Co, pánové, taky se hluboce zamýšlíte v pohádce s paní? Nebo to prostě jenom odkejvete? To je totiž nejbezpečnější. Další hity, za chvíli Jimmy Cliff a teď už jsou tu Sonic Alive.

Do tohohle počasí naprosto ideální Jimmy Cliff za námi na Hit Radio. Krásný pondělní večer, 8:45, teploty nepadají, tak doufám, že patříte mezi ty, co si to užívají, mají z toho radost, nabírají krásnou barvu, pijou dostatek vody, jo, prosím vás, hlavně vody, víme, protože třeba zrovna alkoholu bychom se měli úplně vyhnout, abychom se moc nepotili, no, ale taky bychom se měli vyhnout kafy a to zas mě by osobně třeba nikdo z postele nedostal. Těžký to je, tak si teď povinně pojďme dát všichni skleničku vody, jo, tak nějak vlažen akorát a k tomu... Další skvělý hity Belinda Carlisle, čekají nás taky OMD nebo Miroslav Žbirka.

0: www.honda.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio.

Čo bolí, to prebolí. Miroslav Žbirka, Marta s námi na Hit Rádiu. Krásný pondělní večer všem, co jsou s námi. Důležitá věc. Velký výzkum potvrdil, že 85% věcí, kterých se bojíme, se ve skutečnosti nikdy nestanou. Jo, vlastně máme tendenci si to trošku přivolávat sami. Dobrý, asi jste si každý na něco takového vzpomněl. Dobrý vždycky je, jo, třeba chvilku si dát jako lehkou paniku na 5 minut a pak si říct, hele, možná nejdřív pauza a uvidíme. Ještě k tomu mám jeden skvělý tip. Může

0: Golden Brown, to jsou Stranglers, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Za chvíli 8:45, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek pondělí, přeju, ať vstanete zítra pravou nohou, i když opět do vedra. Slyšíme se spolu zase v 6 a za chvíli třeba tohle. Ano, Mariah Carey má i nevánoční songy. Dream Lover, k tomu Bon Jovi, taky Sugar Babes nebo Harold Faltermeyer.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Biskupský dvůr se každé léto promění v otevřené divadlo. I letos se tu můžete těšit na balet NDB, soubor a nebude chybět ani Romeo a Julie. Balet, který má v kulisách Petrova své zvláštní kouzlo. Od 14. do 19. července na Biskupském dvoře. Partnerem baléta je Motortech.

0: Hit Radio City Brno.
1: Happy birthday. See, make a wish.

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Hit Radio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: And the bass.